ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči

0: La misma mierda 35 veces. 35 veces vamos a ver la misma mierda.
1: Vidím, že máš smutný oči. Nechceš něco po mně náhodou. Tak nečekej, až ti slzy zmočí.

0: jsou levý.
1: Přetřeví táta to neví.
2: Kurva kluci, předrážejte to.
3: Já to předražíme.
4: Co to je? To je předražená. To je jako dražen, nebo co? Dražba Luna Park.

0: nikdy nežral tlak, jako bych nikdy nežral.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Rádio Spin.
1: Miluju mě nenávidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supili

0: tvoje ex to zná.
1: Nikdo z nich nezná ulice jak my, ale tváří se tak každej. Málo do fakt zná ten život v hlubinách, ale mluví o tom každej. A Ryušku je tu jenom pár, ale snaží se tak tvářit každej. Ryu člověk pozná, kdo je real, takže vím, že je real, tady není každej.

problémy štětky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil som tělové sám, preto flexím. Cartier, Bustown a Latino Bad Bean. Bratislava 3, moja štvrť. Najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Barakuda,

0: Spin Radio.
1: Ani tohle pondělí nebyla nouze o Music Impro.
2: Krištof se do toho ponořil a napsal Maniakovi, jestli k němu může přijít na feed.
1: No, sice úplně ne s vlastním textem,
2: ale s textem písničky SMS od Lucky Bílý. A takhle nějak to znělo.
1: Nevnímáš snad ani nevidíš, že já si v sobě stavím mříž a pod ní ještě pevnou zeď, to je má odpověď. Tak žádný řev a žádný pláč a žádný děsnej srdcerváč a žádný scény zoufalý, co tě povalí. Ty nevnímáš

0: Co na to říkáš?
1: Jako cool, ale bráško, příště tě zase překonám.
0: Mhm, jasný, no. Necháme to na spinnerech, jo?
1: Ne, věř mi trochu, kámo.
0: Nevěřím, příště mi přesvědčíš, jo?
1: No ok, tak se přesvědčíme za týden a my se slyšíme zase zítra ráno.
0: Tak čus!
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

jsme všichni dospělí. A tak s bráchou na kolejích stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud.

0: Underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail czsk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
1: Československý Underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na

0: 5 hodin 57 minut, máme tady úterý 21. červenec, svátek má dneska Vítě a Vítě, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý úterní ráno. Good morning. Jako nechci se chlubit, jo, ale včera mě čekala prakticky nucená dovolená, protože tady na baráku nešla voda a lidi z kancu posílali včera na povinný home office. Takže takováhle věc se mi stala hezky pěkně při pondělku, takže ten týden začal ve finále docela dobře a válel jsem se doma zadek. Nicméně, abyste mě nemuseli úplně závidět, tak my se jdeme podívat tak na to, co nás čeká takhle při úterku. My se spolu podíváme do kin v první naší společné hodince, a to hnedka dvakrát. Jednou na Odysseu, jednou na nový Avengers, na který včera vyšel trailer, takže si to hezky pěkně rozebereme. Řeknu ti, jak taky u nás na Rádio Spin ve čtvrtek můžeš vyhrát stupenky na Pitbull a do Letňan. No a taky nás čeká poznávačka a celebrity voice flip. Přesně tak, jak jste tady mezi 6 a 7 ráno zvyklí. Takže teď program na následující hodinku, no a my se spolu podíváme na to, jak to bude vypadat venku. Co se týče dnešního dne, tak počítejte s tím, že dneska ráno by mělo být nějakých 12 stupňů Celsia, po celé České republice by mělo být taky jasno až polojasno. Jinak co se týče zbytku dnešního dne, tak to nebude úplně žádná červencová hitparáda, ale teploty budou spíš průměrný kolem 20 až 21 stupňů Celsia po celé republice, s tím, že dneska by mělo pršet jedině v Ostravě, takže v Ostravě si dneska projdou nějakýma přáňkama, jinak zbytek republiky by měl být jasný až polojasný, takže takhle bude vypadat úterý 21. července. Tady Radio Spin a Dom.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků Eteru Rádia Spin.

6 hodin 7 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a my se společně jdeme podívat na první zprávy. Svět teďka šílí, protože v kinech je nový film, který se jmenuje Odyssea. A vlastně Odyssea byla plná očekávání a dělou se kolem toho takový menší kontroverze. Skupinka youtuberů, který vystupují pod skupinou Full Squad, se snažila totiž dostat do kina v trojském koni bez placení. Jeden týpek prostě tahal po domácku udělaný od trojského koně, on byl převlečený prostě jako za řeka a schovávali se tam v tom koni dva feláci. No a světe div se, ono se jim povedlo se do toho kina dostat. S jedním ale, protože frajer, který táhnul toho koně, tak byl v takový euforii, že se prostě rozeběh, no a v zatáčce, jak toho koně táhnul, tak ho prostě převrátil a ty dva feláci z něj vypadli, takže je ve finále nakonec chytli. Každopádně nápad to úplně nebyl špatný a dá se říct, že z historie se dá ve finále dokonce i docela dobře poučit. Každopádně já jsem se chtěl vrátit ještě taky k Avengerům, protože Avengers včera vydali nový trailer a teda musím říct, že to je naprostá bomba. Jenomže nás teďka chvilinku tlačí, nebo trošičku tlačí čas, takže si o tom řekneme až po poznávačce, která startuje za 3 minuty.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci.

0: Pokračuje Spin ráno, na rádiu Spin máme 6 hodin a taky 11 minut k tomu a my se společně pro tuto chvíli přesouváme do poznávačky. Co se poznávačky týče, tak tady pravidelně každý den podle ukázek hádáš něco. Může to být film, může to být seriál, může to být nějaká hra, nebo klidně třeba i nějaký interpret. Každopádně dneska zůstaneme u filmu a jsem zvědavej, jaký tady mám pamětníky, protože dneska se posuneme hodně, hodně daleko do oldschoolku. Tak pojďme se podívat na první ukázku, podle který tady dneska ráno budete hádat.
1: Vlastně nepozorný, těkavý a nejeví zájem o můj předmět.
2: Pane profesore, ten chlapec se nehne od knihy, já ho musím v noci holí hnát do postele.
0: Jestli tě napadá, co by to mohlo být za film, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Jestli zatím netušíš, tak vydrž pár minut na další ukázky, které by ti podle mě mohly napovědět. Každopádně my si jdeme tu jednu ukázku ještě připomenout.
1: Vlastně nepozorný, těkavý a nejeví zájem o můj předmět.
2: Pane profesore, ten chlapec se nehne od knihy, já ho musím v noci holí hnát do postele.

0: Na Radio Spin v 6 hodin a 15 minut pokračujeme v úterní poznávačce, ve který dneska hádáš jeden čistý old schoolek. Je to fakt jako hodně starý film, takže tak jako trošičku pro pamětníky. No a my jsme si tady pár minut zpátky pouštěli jednu ukázku z toho filmu, tak pojďme si ji připomenout.
1: Vlastně nepozorný, těkavý a nejeví zájem o můj předmět.
2: Pane profesore, ten chlapec se nehne od knihy, já ho musím v noci holý hnát do postele.
0: A musím říct, že moc pamětníků tady zatím dneska ráno není, takže myslím si, že je teďka prostor si dát ukázku číslo 2.
1: Kdepak jste vyčuřile?
3: Prosím, pane profesore, snědl jsem párek nevalné chutě a přišlo mi špatně.
0: No a jestli ještě furt nevíš, co by to mohlo být za film, tak ti můžu prozradit, že premiéra tohoto filmu byla tenkrát v Biografu, a to v roce 1938. No a v hlavních rolích se objevil třeba Theodor Pištěk, František Smolík anebo František Kreuzmann starší. Víc ti asi pravděpodobně v tuto chvíli neprozradím, co ti ještě můžu, tak jako nebo čím ti ještě můžu trošičku popíchnout tý správný odpovědi, tak je ukázka číslo 3, kterou si můžeme dát teďka, protože tohle to si myslím, že je naprosto signifikantní scénka z celého filmu.
1: Muška jenom zlatá.
0: 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin posílá svoje tipy, máš na to poslední 3 minutky.

0: Radio Spin Dom 6 hodin a taky 20 minut. K tomu nám pokračujeme v poznávačce, nebo respektive se blížíme do finále dnešní poznávačky, ve který dneska hádáš jeden starý český film, a to z roku 1938, ve kterém se objevil třeba Theodor Pištěk, František Smolík anebo František Kreuzmann. Tak já si myslím, že se můžeme naposledy podívat na ukázky, které tady zazněly, nebo respektive asi na tu úplně nejvíc signifikantní. No a co se tady dělo dneska ráno, tak je to, že tady padaly dva typy. Tak jdeme se podívat na ten první.
1: Myslím si, že jde o film Cesta do hlubin Študákovy duše.
0: Cesta do hlubin Študákovy duše, ten jsem tady dneska slyšel dneska ráno několikrát. Jasně, tak.
2: Cesta do hlubin Študákovy duše.
0: Cesta do hlubin Študákovy duše to dneska ráno ale bohužel nebyla. My se jdeme podívat taky na číslo 210 32 30 30. Kdo
3: dobrý
0: se
3: den,
0: ozval?
3: Já
0: dobrý ráno.
3: Na tu soutěž volám, dobrý den.
0: Čau,
3: je to Škola základ života.
0: Škola základ života. To je docela zajímavý tip, tak uvidíme, hele. Zatím moc děkuji za kol, krásný ráno,
3: díky, taky, ahoj, taky.
0: No a Škola základ života, ten jsem tady viděl třeba v mobilní aplikaci Rádia Spin od Fugase.
4: Tak dobré ráno na Spinu, je to Škola základ života, pokud si myslím správně, čau Fugas.
0: No a my se jdeme spolu podívat ještě za Jirkou, protože ten taky typoval Školu základ života.
5: Ale Škola základ života.
0: No a já si myslím, že tady už je to naprosto jasný, která z voleb to bude, a je to přesně taky to Škola základ života. Tak musím říct, že jsem docela i překvapený, protože jsem se trošičku bál, jestli se tady nějaký pamětníci objeví, ale nakonec to dopadlo, takže z toho mám velkou radost. Každopádně děkuju za všechny tipy. No a kdybyste chtěli hrát dál, tak určitě budete moc, protože za 20 minut pro vás budu mít tady taky Celebrity Voice Lip. Tak stay tuned.

0: znamená, že jsi real.
1: A krásný dobrý ráno všem u Rádia Spin. Máme 6 hodin a taky 24 minut. K tomu, no a já jsem sliboval, že my se tady spolu na Rádio Spin podíváme taky na nový Avengers, ke kterým včera a vyšel trailer. Co se týče nových Avengerů, tak ty ponesou podtitulku Doomsday a jde o to, že se už několik týdnů vlastně fakt jako očekává první trailer, protože nám zbývá vlastně půl roku, ani ne půl roku do premiéry v kině, ta by měla být, pokud se nepletu, 18. nebo 17. prosince. No a po dlouhým očekávání se stala jedna taková docela zajímavá věc, protože na Twitteru Fantastický čtyřky se každou neděli publikuje jedna a ta samá scénka, ale tentokrát ji něco přerušilo. Konkrétně to byly dvě věty a to zní. A ty zněly, kolik nám zbývá času? Už moc ne. No a samozřejmě fanoušci to prokoukli, se chystá prostě jako něco velkýho a že pravděpodobně tenhle ten týden ten trailer Marvel dropne. No a co se nestalo, ono dropnul hnedka druhý den, úplně na random pondělí, žádný plány, žádný prostě jako spojitosti a musím říct, že je to naprostá bomba, protože my tady poprvé vidíme, jak vypadá nový Doktor Doom, kterýho si zahraje Robert Downey Jr. Ten se vyjádřil, že stvárnil nejlepšího hrdinu, protože z vás to nevíte, tak to byl Iron Man. No a teďka, že prostě musí zákonitě stvárnit nejlepšího superpadoucha. No vypadá to tak, že se postaví proti němu snad úplně všechny možné postavy Marvelu, který známe. No a co se týče traileru, tak zní jasný, že lídrem různých skupin Doomsday bude jedině Thor. Tak jsem zvědavej na další vlaštovky, ale už teďka vím, že musím být prostě na nějaký slavnostní předpremiéře, protože tohleto, to je hodně moje.

Bye.

My tady pro vás na Rádio Spin něco máme, protože už tenhle ten týden, a to konkrétně v neděli v pražských Letňanech, vystoupí Pitbull a já věřím tomu, že to bude naprostej mejdán. Samozřejmě, že se chystám, protože co si budem povídat, Pitbulla prostě potřebuješ vidět a potřebuješ se prostě taky trošičku od všeho odreagovat. Takže mejdan léta je naprosto zaručený, každopádně tenhle ten mejdan už je taky ale vyprodaný. No a my tady pro vás na Rádio Spin máme stupenky. O stupenky na Pitbulla tady budeš moc hrát už tenhle ten čtvrtek. No a pravidla jsou naprosto jednoduchý. Ty budeš v éteru Rádia Spin po celý den hledat tenhle ten song. Naprostá klasika, Hotel Room Service od Pitbulla, no a ten song celkem zahraje dvakrát. Až ho uslyšíš po druhý, tak samozřejmě budeš volat na Rádio Spin, no a ve chvíli, kdy se dovoláš jako třetí, tak jsou lupeny tvoje. Já si myslím, že na tom není vůbec nic těžkýho, no a pokud vyhraješ, tak se v neděli samozřejmě vidíme v Letňanech.

0: Hezký dobrý den všem u Rádia Spin, máme 6 hodin a taky 31 minut. K tomu s tebou je dál Domno a my pokračujeme ve Spin ránu. Dneska připomínám, že 21. červenec, úterý, svátek má Víťa, ten Víťa a taky ta Víťa. No a co se týče jejich svátku, tak ten bude vypadat vlastně docela příjemně, protože dnešní maxima by měly dosáhnout nějakých 21 stupňů Celsia, s tím, že by mělo být jasno až polojasno mimo Ostravu, která hlásí nejenom aktuálně, ale vlastně dá se říct i po zbytek dne nějaký ty přánky. Takže v Ostravě počítejte s tím, že sprchne, jinak zbytek republiky by měl být docela v cajku. My se jdeme podívat taky na to, jak to vypadá na silnicích. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, pro tuto chvíli tak aktuálně hlásí crash akorát rychlostka v Liberci, a to zhruba tak někde kolem nádraží, takže tam určitě dávejte pozor. Jinak zbytek regionu aktuálně jezdí docela v pohodě. Když se podívám na dálnice, tak D2 poskakuje na příjezdu do Brna, takže tam určitě pozor. Pozor dávej taky na příjezdu do Prahy po D7, protože i tam to trošičku poskakuje. No a co se týče Prahy samotný, tak aktuálně hlásí crash pražský okruh kolem Barandova postěnu na Zličín, takže tam určitě dávej pozor. No a pozor si dávej taky na pražském okruhu, nebo respektive teda na Štěrbovský spojce, zhruba tak někde mezi Černákem a Europarkem, protože tam se bourá a docela solidně to tam poskakuje, takže i tam počítej s nějakou tou minutkou navíc. Jinak Praha vypadá docela v pohodě. Kdyby cokoliv, tak 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vidět.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: 39 minut, ty posloucháš Radio Spin s tebou, je dál taky Dominik, no a my se společně pro tuto chvíli přesouváme k hádance Celebrity Voice Flip. V Celebrity Voice Flipu pravidelně každý všední ráno podle zamoteného hlasu hádáš nějakou známou osobnost, no a samozřejmě ani dneska tomu nebude jinak. Jaký hlas a čí hlas to je, tak to si jdeme pustit teďka, no a uvidíme, jestli uhodnete to správný jméno. Já si myslím, že dnešní hlas rozhodně není jeden z těch těžších. Dneska naopak to bude jedna z těch jednodušších hádadek, takže pokud tušíš, kdo by to mohl být, tak určitě posílej svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli zatím netušíš, tak určitě vydrž pár minutek, protože za chvilinku ti dám k tomu zamotanému hlasu nějakou tu nápovědu. Teď ti ho ale pro jistotu ještě jednou připomenu.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: pokračujeme v hádance Celebrity Voice Filipe, ve kterých hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojď si ho se mnou pro tuhle tu chvíli ještě jednou připomenout. Dnešní Celebrity Voice Filip si myslím, že není vůbec těžký, každopádně pokud ještě pořád podle toho zamotaného hlasu netušíš, protože někomu to samozřejmě do těch uší nedoleze, tak ti můžu prozradit pár věcí tomu zamotanému hlasu. A sice to, že dneska tady hádáš jednoho českého herce a taky dabéra. Co se týče dabéra, tak znát ho můžeš ze Simpsonu, nebudu ale prozrazovat, kterou postavu dabuje, protože to už by bylo samozřejmě hodně jednoduchý. No a prozradit ti můžu taky to, že si zahrál v comebacku jednoho starého dobrýho metaláka. Víc už ti prozrazovat ale nebudu, protože si myslím, že už teďka je to naprosto jasný, takže pokud víš, tak posílej svoje tipy, buď to pomocí našeho čísla 210 32 30 30 nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a my se to tady společně za 2 minutky odhalíme, doufám aspoň teda, tak pojďme se ještě jednou podívat na ten zavolený hlas.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: 6 hodin 47 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky domno a my se blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Flip, ve který tenhle ten týden, ve který dneska hádáš, komu patří tenhle ten zamotaný hlas. Tak pojďme si ho ještě naposledy připomenout. Co se týče dnešního Celebrity Voice Flipu, tak jsem ti k tomu dával taky nějakou tu nápovědu, a sice to, že ho znát můžeš jako dabéra jedný postavy ze Simpsonů a potom, že ho můžeš znát taky jakožto herce, nebo respektive z comebacku, jakožto jednoho starého dobrýho metaláka. No tak my se jdeme podívat na to, jaký jste posílali tipy, tak jdeme za Stehnem.
1: Čau, čau, tady Stehno, ale to je jasný Bart Simpson, díky.
0: Bart Simpson si myslím, že je docela dobrá cesta, docela dobrá nápověda. Tak Jirko, kdo daboval podle tebe Barta Simpsona?
2: Jirka, myslím si, je to Martin Dejdar.
0: Martin Dejdar, ten tady zazněl třeba taky od Michala.
3: Prosím tě, jsem Michal a je to Martin Dejdar.
0: Dál tady Dejdara typoval taky Štrudl.
4: Ale tohle je jasný Martin Dejdar.
0: A mobilní apce Rádia Spin třeba taky Léba.
5: Ale je to Michal Dejdar.
0: No a dál tady typoval potom taky Dougly, potom mobilní apce Rádia Spin tady vidím dál třeba taky Montyho, nebo třeba taky dalšího Martina. No a samozřejmě, že všichni máte pravdu, byl to dneska Martin Dejdar. All I do is win, no matter what. No tak jo, poznávačku i Celebrity Voice Flip máme společně pro tuto chvíli za sebou. Já děkuju za všechny tipy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a připomínám, že obě dvě hádanky si tady můžete dát se mnou zase zítra ráno mezi 6 a 7, tak buďte u toho.
6: Prázdninový Spin ráno. Každý všední den od 6 do 9. Na Rádiu Spin.

Já bych chtěl tady na Rádiu Spin připomenout jednu docela dobrou věc, a sice to, že každou středu tady na Rádiu Spin můžeš společně s Jirkou slyšet úplně nový jména na rapové scéně, protože Jirka si sem každou středu zve do jeho pořadu CZSK Underground různý mladý jména a právě i tady vyspovídává, dávám jim prostě šanci se ukázat, předvíct, co v nich je. No a já si myslím, že to je vlastně jako hodně dobře, protože samozřejmě je potřeba tady objevovat taky nový jména a nový tracky. Já věřím tomu, že pokud máte rádi novou hudbu, takže ta středa 8 večer bude právě něco pro vás. Každopádně pro vás to bude taky v případě, že máte nějakou svoji tvorbu a nedaří se vám třeba prosadit, nebo chcete ukázat právě jako tý úplně nejrelevantnější porotě, která existuje, a to jsou právě spineři. Takže pokud se chceš přihlásit do CZSK Undergroundu, aby si ukázal, co v tobě je, mít tady rozhovor, zarepovat si tady na Rádiu Spin, tak rozhodně můžeš na CZSK@radiospin.cz. Pak už jenom počkáš, až se ti Jirka ozve, pozve se tě sem do studia, vyspovídá tě a ukážeš, co v tobě je a předvedeš, jaký kvalitní věci tady pro nás máš. Tak určitě dávej vědět na CZSK@radiospin.cz, protože nikdy nevíš, hele, kdy se z tebe může potom díky tomu stát hitmaker.

0: chvilinku. Aktuálně ti můžu říct, že třeba ve hře jeden na jednoho budeš určitě hrát zase o trička Rádia Spin. No a taky ti můžu prozradit, že během dnešního rána jsem namíchal taky novej mashup, takže i na ten se samozřejmě můžeš během dnešního rána těšit. Každopádně my se spolu jdeme podívat taky na to, co nás během dnešního nečeká venku, protože i to je samozřejmě důležitý zmínit, protože je to docela příjemný, teploty by měly být kolem 20 stupňů Celsia. Je to tak jako prostě na kraťase a na džísku. Aspoň teda, co mám vyzkoušeno já už ze včerejška, je to vlastně totožný počasí, jako bylo včera. Aktuálně by mělo být nějakých 13-14 stupňů Celsia po celé České republice. No a počítej s tím, že v Ostravě by mělo během dnešního dne sprchnout, a to už dopoledne a také odpoledne, takže v Ostravě počítejte s nějakýma těma přeháňkama, jinak zbytek republiky by měl být úplně v suchu. Tady je Rádio Spin, Adam.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Rádio Spin jde s tabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Rádio Spin jde s dabou.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
5: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
4: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
5: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

minut ty posloucháš Radio Spin s tebou jednou, ještě jednou ti přeju krásný dobrý úterní ráno. A já musím říct jednu věc, protože před chvilkou šel tady kamarád s primy okolo, ťuknul na mě, říká: "Hele, tyva, chtěl jsem si jít koupit snídani, dole je krám zavřený, tak si zajdu za roh do pekárny. Chceš tam něco?" Říkám: "Jasný, kámo, by mi tam prostě jako dva rohový koláče, víš co, protože to je věc, na kterou mám teďka chuť." Tak mi volal, říká: "Hele, kámo, bohužel jako koláče tam nemají, ale můžu ti vzít něco jako jinýho." Říkám: "Hele, tak mi přivez prostě obložený croissant." A já ti říkám, že takový obložený croissant je prostě úplně ideální věc na dnešní ráno, je to fakt topinka, doporučuji. Každopádně my se spolu jdeme podívat na to, co nás tady dneska ráno čeká. My se dneska zastavíme teda u zákazu mobilu ve školách, protože to je věc, která se včera opravdu schválila, což mi přijde vlastně jako docela zajímavý, ale uvidíme, jak to ve finále teda jako bude fungovat, jak to bude vypadat. Řekneme si taky, jak je státní dluh, probereme spolu taky takový maličkosti, dárečky, to si myslím, že by mohlo být taky docela dobrý. No a čeká nás taky Pravda nebo lež, taky hra jeden na jednoho, ve který dneska hraješ dál o tričko Rádia Spin. No a novej mashup, který je čerstvě namíchaný, takže rozhodně doporučuji dát zůstat u Rádia Spin. Tak krásný dobrý ráno, pokračujeme ve Spin ráno. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge?

7 hodin, 11 minut, ty posloucháš dál Radio Spin, s tebou je dál taky domno a my se společně jdeme podívat na další zprávy. O čem je důležitý mluvit, tak je to, že se zvýšil státní dluh. Jo, poskočil o dalších 49 miliard nahoru, takže teďka je 3,7 bilionu korun. Jakoby je to nepředstavitelná částka, takže jenom pro info, když si to spočítáš, tak to je 3 biliony 700 děleno zhruba tak nějakýma 11 milionama, hele, 340 litrů na jednoho. To by mě zajímalo, kdo to za nás nebo za mě bude platit, protože já nemám, hele, jedna kapsa prázdná, druhá vysypaná, tak ať si tam nahoře poradí. Včera se schválil nový zákon, a to o zákazu telefonu ve škole. Já jsem si upřímně představoval, že s ním žáci a studenti nebudou moci do školy vyrazit vůbec, tak takhle to naštěstí fungovat nebude, jenom tak, abych uklidnil prostě jako stávající rodiče, ale nesmí ho po celou dobu toho pobytu ze školy nebo ve škole vyndat z tašky. Mimo teda nějaký zdravotní důvody nebo speciální vzdělávací potřeby, a to vždycky na pokyn nebo respektive na svolení učitele. Jakoby, nevím, já si myslím, že o to horší to s těma telefonama bude, protože co si budem povídat, ono to zakázaný ovoce prostě chutná nejlíp a bude to pro všechny akorát tak zbytečně otravná komplikace, furt se budou prostě jako děti napovídat, spíš by mě zajímalo, kdy zakážou mobily ve sněmovně, protože to si myslím, že by byl další důležitý krok.

My máme 7 hodin a taky 15 minut. Tomu no a já jsem si bavil, že my se společně podíváme dneska ráno na dárečky. Já jsem byl včera na nákupu, jo, zase jsem tam nechal prostě 15 stovek a doma prostě nemám nic, ale to je taková jako vedlejší věc. Než jsem odjel, tak se prostě ptám Božky na takovou klasickou otázku. Chceš tam něco? A prostě klasická odpověď je ne, nechci. No tak jsem udělal nákup, nekupoval jsem kraviny, a Božce jsem prostě nic nepřivez, jo. No a samozřejmě se mnou pak prostě jako hodinku nemluvila, než jsem jí skočil prostě pro něco dolů do večerky, protože to byla zase prostě jako atmoška. No a teďka jo, jdete nakoupit, berete automaticky svým holkám, klukům nebo dětem prostě nějakou blbost, aby měli pocit, že jste na ně nezapomněli, nebo na ně prdíte. To mě zajímá, protože pak jinak nevím, jak se vyhnout týhletý, jako dá se říct, miniscéně. Takže 210, 32, 30, 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vidět, jestli svým drahým polovičkám nebo svým milovaným dětem takhle od cesty něco kupujete a případně co to je, jestli to je nějaká sadkost, jestli to je nějaká slanost nebo nějaká absolutní kravina, na kterou v krámě narazíte.

0: Na Radio Spin jsme pár minut zpátky začali řešit takový jako drobnůstky, dárečky, jestli vozíte nebo nevozíte svým drahým polovičkám a taky svým milovaným dětem vždycky, když přijete z nákupu, protože co vás čeká, když samozřejmě nic takového nepřivezete, tak je to buď to nějaká scéna, že jste opravdu nic nepřivezli, i když vám bylo vysloveně řečeno, že prostě jako nic nechtějí, a nebo prostě už jenom kvůli tomu, že jste z principu se na ně prostě vyprdli. Tak Peťas dává radu zkušenýho, tak jdeme na něj.
1: Já už doma je tady Petr, hele, prosím tě, ty jsi udělal zásadní chybu, aby byl doma klid. Ty jsi udělal úplně školáckou chybu, přece když tam jdu, tak ji koupit musím vždycky něco, jinak bude mít nafouklou držku celý den, ale to je chyba, doma.
0: No, chyba. Když nic nechce.
1: Já to taky tak mám, jdu na nákup, chceš tam něco? Nic. Stejně jí něco vezmu, protože já si pak otevřu sušenky nebo něco a ona na tebe kouká, vole. Ublížená, strašně ublížená, až si nekoupil nic. Takže vždycky, po každý, to je základ, aby byl doma klid.
0: Jakou drobnost takhle vozíš třeba?
1: Hele, ona má ráda kyselý bombony, takový ty kyselý bombony. Ty jsou hnusný jako prase, ale jí to strašně chutná.
0: Takže kdo nevíte třeba, co takhle příště z nákupu přivízt, tak si můžete hnedka na seznam napsat třeba kyselý bombony, že to je věc, která samozřejmě doma bude chutnat. Každopádně, kdybyste měl někdo nějaký další doporučení, co takhle jako přivízt ke spokojenosti, buď to dětí nebo vašich drahých poloviček, ať už máte doma kluka nebo ať už máte doma holku, hele, dávajte vidět 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Pitbull se blíží do Prahy. Jeho show proběhne v Letňanech už tuhle neděli večer. A Radio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Už tenhle čtvrtek buď u Radia Spin a pečlivě hlídej éter. Pokud zahrajeme mezi 6 ráno a

0: Dneska ráno spolu na Rádio Spin tak trošičku nakupujeme, protože se tady vzájemně dáváme inspiraci na to, co pokud jedete z nákupu, tak berete svým drahým polovičkám. A teda musím říct, že je to všechno takový, dá se říct, docela podobný, protože Petr tady pár minut zpátky říkal, že jeho paní prostě jako miluje naprosto kyselý bombóny. No a s tou kyselostí tady narážel taky Karel.
1: Já moje paní si ujíždí teda na sušených malinách. A samozřejmě jako kolega přede mnou, tak kyselý bombóny jsou asi jako vždycky něco dobrýho. Potom samozřejmě ještě, když je ve slavě Red Bull, tak když ho nekoupím, tak to dostanu doma za uši. Takže vždycky něco musím, protože přesně pak si něco otevřu, začnu to jíst a ty pohledy stojí vždycky za to a mě to nebaví po práci se na to dívat, takže vždycky něco vezmu. Protože když nic nevezmu, tak pak bohužel to se mnou jde z kopce.
0: Tohle já tomu rozumím. Já teda musím říct, že už mám Božku tak jako vycvičenou, že pokud je do práce nebo když je do práce, tak ona už se kolikrát třeba jako ozve sama, co by chtěla od cesty přivízt. Tak jenže nejhorší je, že my jsme si na tohleto prostě navykli i Marleyho, i toho pejska prostě. A ve chvíli, kdy prostě přijdeš z nákupu a máš prostě plný tašky, tak on už prostě štrachá a hledá, co tam pro něj je. Tak takhle mě náš milovaný Marley stál v pátek 16. Rychlá doprava na Rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Začneme společně v regionech, a to konkrétně v Liberci, to je jediný místo, kde se teďka tak nějak jako poskakuje. A to konkrétně vedle rychlostky kolem Orlenky v ulici Nákladní, takže tam určitě dávejte pozor, protože tam se bourá. Jinak co se týče zbytku regionů, tak tady to vypadá absolutně v pohodě. Co se týče dálnic pro tuhle tu chvíli, tak D2 poskakuje na příjezdu do Brna, D1 začíná poskakovat taky na příjezdu do Brna, takže tam určitě pozor. No a D7 Lehoulince poskakuje na příjezdu do Prahy. Co se Prahy samotný týče, tak tady poskakuje pražský okruh kolem Barandova po směru na Zličín kvůli kreši, takže tam určitě pozor. Dá se bourat taky na Karlovarský, no a jeden kreš mi tady aktuálně hlásí taky Nuselák, takže i tam určitě dávejte pozor. Jinak, co se týče nějakých zdržení v Praze, tak Štěrbovská spojka směr centrum, Barandák s Dobřískou taky, no a potom třeba taky Holešovičky, to je taková ranní klasika. Kdyby cokoliv, tak dávejte vědět 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: minut zpátky jsme tady na Rádiu Spin začali společně řešit nákupy, nebo respektive to, co vozíte domů, jakožto drobnosti z nákupu pro to, abyste prostě potom nekoukali na načuřený obličeje, buď to vašich kluků, vašich holek, anebo taky vašich dětí. No a stejně tak to pravděpodobně má třeba taky David, protože ten vždycky zásadně něco domů každý den přiveze.
1: Ahoj, po každý, co jedu nakoupit nebo jedu domů z práce, tak vždycky něco domů přivezu, jak synovi, tak manželce, ať ví, že na ně myslím. Jsem celý den v práci, na stavbě, takže aspoň nějakou maličkost a myslím si, že by to měl dělat každý správný chlap. Mějte se hezky.
0: Já mám teďka takový možná trošičku pocit, jestli David vedle sebe náhodou nemá svoji paní, aby tak jako před ní prostě řekl tohleto, že prostě jako proto, aby na ně myslela. Tak ale já si myslím, že tam se skrývá taková ta trošičku pravda, kterou tady pár minut zpátky říkal Petr, a sice to, že prostě potřebuješ po celém tom dní v práci trošičku klidu a ve chvíli, kdy domů nic si přivezeš, tak ten klid prostě nemáš.

0: Dobrodka, dobrodka, taky blbosti, který vozíte z nákupu svým drahým polovičkám a taky dětem. To je téma dnešního Spin rána. Zatím teda musím říct, že je vás spoustu, kdo domů něco vozíte. Zatím jsem tady neměl snad jako nikoho, kdo by na svoje drahé polovičky nebo na svoje dětičky prostě nemyslel. Vždycky něco přitáhnete domů. Každopádně něco přitáhne domů taky pajky, ale ten to má tak pade na pade.
1: Já když jdu na nakoupit nebo když jdu domů, tak většinou koupím malý, ženě moc ne, protože ta říká, že nic nechce, nic nepotřebuje. Jakmile ženská nic nechce, nic nepotřebuje, hotová věc prostě, ať už si láma hlavu.
0: No ale já jsem dneska ráno taky čekal na to, že se začnou ozývat holky. Na to jsem čekal prostě jako poměrně dlouho, až se tak stalo, protože v mobilní apce Rádia Spin mi přistála voicovka od Janet.
2: Čauky doma, hele, dřív jsem to tak dělala, že jsem vozila vždycky nějaký dobroty pesanům, ale od té doby, co mám prostě seniora, který je tlustej a musí se hejbat a já mu vždycky říkám, kdo se nehejbe, ten nemlsá, tak mu každý den opravdu dobrutky domů nevozem, protože bych byla ráda, aby ještě jeho zdraví vydrželo dost dlouho. Takže každý den určitě opravdu jakoby ne. A tím, že přítela nemám, tak si dělám radosti sama. Takže si vozím dobroty pro sebe.
0: No počkej, Žáňo, ale tak mě by zajímalo, kdyby si čistě teoreticky teďka nějakého přítele měla a on jel nakoupit bez tebe a nic ti nepřivez, co by potom následovalo? Tohle to mě prostě z toho pohledu té holky zajímá. Takže Žáňo, dávej ještě vidět, no a my se za chvilinku podíváme taky na jeden naschvál, který si připravil teďka v sobotu Petr na svoji paní. I do my hair toss, check my nails, baby, how you feeling?

0: A krásný dobrý den všem u Rádia Spin. Máme 7 hodin a taky 37 minut. K tomu s tebou je dál Domno a my společně dneska probíráme drobnůstky, který vozíte svým milovaným domů z nákupu. No a já jsem tady pár minut zpátky týzoval na to, že Petr udělal teďka v sobotu jeden takový malý naschválek svojí paní. Tak Petře, já si myslím, že jestli tvoje paní bude dneska poslouchat, tak si myslím, že si dneska večera si pravděpodobně doma neškrtneš.
1: Prosím tě, nejlepší věc, šel jsem do obchodu, samozřejmě nechtěla nic, takže jsem tam nakoupil pro sebe sušenky, pivko, že jo, asi 10 věcí. A mezi to jsem dal jedno malý kulatý řízátko, který jsem doma jí dal na stůl, nejenom v obýváku na stůl jsem si to vyskládal, ona koukala a jí jsem dal jedno to kulatý řízátko. Na fotbal jsem se díval sám a měl jsem klid. Kámo, ta se mnou nepromluvila až druhý den.
0: Takže jestli chcete někdo recept na tichou domácnost nebo na to, jak si užít prostě pohodičku, tak udělejte přesně tenhle ten naschvál podle Petra. No a potom, pokud teda vám za to bude doma vydadáno, tak to na Petra hezky pěkně můžete svíst, protože kdo vám to poradil?

0: 7 hodin 42 minut, ty posloucháš Radio Spin s tebou ideál. Dom dneska máme úterý 21. červenec, svátek slaví i Vítězslav a Vítězslava, nebo respektive i Vítě a Vítě, takže pokud nějakého Vítě nebo nějakou Vítě znáte, tak jim určitě dneska popřejte. A nebo jim kupte nějakou dobrutku, nějakou drobnostku, protože to je téma, který tady spolu dneska rozebíráme. Tak jaký dobrutky vozí domů Roman?
1: Krásné ráno, Dome, spinneři, tady Roman, tak já taky přispěju svoji trošku do mlýna, i když z nákupu většinou nic moc jako nevozím, ale jak hodně dělám ve vzdělávání a školím firmy Česko a Slovensko, tak často ti zbyde nějaký dobrý kofáč, takže nějaký prostě kanapky, mini zákusky a dobrutky. A samozřejmě v tom hotelu ti to nabalej sebou, tak byli vždycky doma potěšený. No a jsem si všimnul, že si víc jako těšej na ty dobroty než na mě, jo. Takže jsem s tím lehce přestal. No a ať si taky jako těšej na mě. Takže bacha na to a varování. Ahoj.
0: No takže Romane, až ti takhle něco v práci zbyde, tak to ven klidně přes kolbinku, protože já ti můžu zaručit, že my se na tebe s Božkou budeme těšit oba, jak s dobrutkama, tak i bez dobrutek, nebo respektive teda budeme se těšit jak na tebe, tak i na dobrutky. Každopádně, já jsem tady několik minut zpátky prosil Žáňu, aby mi poslala taky do voiceovky. Krom toho, že si prostě jako nakupuje dobrutky sama, tak taky jaký to proholkuje, když si ten frajer prostě nic nekoupí, tak na to se společně můžeme podívat, ale to až za chvilinku.

0: Spin ráno. Meša.
1: 7 hodin 46 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Domno a my se společně jdeme přesunout dnešnímu mešapu. Na chvilinku se odprostíme od dobrůtek a od našeho dnešního tématu, ale ještě se k tomu určitě dneska ráno na chvilinku vrátíme. Každopádně dnešní mešap jsem namíchal ze 4 různých věcí, nebo respektive takhle, můžu říct, že tam je jedna písnička a potom jsou tam 3 znělky televizní. No a věřím tomu, že minimálně polovinu, možná lehce za polovinu dojdete určitě, pokud budete poslouchat fakt pozorně a fakt jako budete mít uši na štopkách, tak vám vlastně jako můžu zaručit, že dáte dohromady všechny 4 věci, ale to jenom pokud budete poslouchat opravdu pořádně, takže volume doprava, 1, 2, 3, tak a jdeme si poslechnout, jak ten mashup dneska zní. Je to takový trošičku složitější, nebudu lhát, je to trošičku bordel, chvilkama je to úplně jasný, chvilkama se tam objeví i něco, co tam možná ani není. Každopádně my si ten mashup jdeme pustit ještě jednou, no a pak to nechávám čistě na vás, takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vidět, co slyšíte v dnešním mashupu.

0: Fajn ráno. Mashup.
1: A ještě jednou ti přeju krásný dobrý ráno, máme 7 hodin a taky 52 minut. K tomu, no a my jsme pár minut zpátky otevřeli dnešní mashup, ve kterém jsou 4 věci a musím říct, že to není zase tak úplně jednoduchý, protože to zní jako takovej chvilkama, teda to zní jako takovej bordel, ale věřím tomu, že když se pořádně zaposloucháš, tak tam něco objevíš. Tak pojďme si ten mashup připomenout, jak zní. Tak máme tady dva typy zatím. Jeden typ mám tady od Káji.
2: No já si myslím, že na konci je trochu slyšet znělka z Teorie velkého třesku.
1: Teorie velkého třesku, tu jsem tady dneska ráno slyšel taky od Janet.
3: Hele, může bude jasná znělka Big Bang Theory, to je úplně jasný. Pak tam je tyjo, ten od TFC, sakra. Nějak The Mashup Out, nebo jsi takýho? Jo, Mashup Out.
1: Tak Mashup Out, Žáňo, ti můžu rovnou říct, že dneska není Mashup Out. Ale Big Bang Theory, máte obě pravdu. Na mě zajímá, jestli taky dáte dohromady ten zbytek toho mashupu, takže 210, 32, 30, 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vědět, co v něm slyšíte, protože my si ho jdeme ještě jednou připomenout.

0: právě teď.
1: A my se společně jdeme podívat taky na to, co nás během dnešního dne čeká venku. Aktuálně by měly být teploty zhruba tak někde kolem 15 stupňů Celsia, pokud se teda tady předpověď počasí neplete, jinak venku taky polojasno. No a když se podívám na zbytek dnešního dne, tak počítejte s tím, že teploty dneska vyšplhají maximálně k 20 cenem.

0: minut tomu, ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Dom. No a já se ještě na chvilinku vrátím k dnešnímu tématu, protože dnešní téma bylo, jestli když se vracíte z nákupu nebo třeba z práce, taky si domů kupujete svým drahým polovičkám nebo svým milovaným dětem nějaký dobrutky, nějaký drobnosti. Tak musím říct, že spoustu z vás ty dobrutky a drobnosti rozhodně kupuje, protože si chcete vyvarovat nějakým tím jako nafouklým pusám a nějakýmu prostě jako dusničku a tak. Každopádně, co si tak jako můžu vybavit na první dobrou, tak je prostě Petrova, nebo taky prostě recept na Petrovu tichou domácnost.
1: Takže jsem tam nakoupil pro sebe sušenky, pivko, že jo, asi 10 věc. A mezi to jsem dal jedno malý kulatý zátko, který jsem doma jí dal na stůl, nejenom v obýváku na stůl jsem si to vyskládal, ona koukala a jí jsem dal jedno to kulatý zátko. Na fotbal jsem se díval sám a měl jsem klid.
0: Hele, Petře, to se nedivím, já se vlastně možná ještě tak jako trošičku divím tomu, že tady s náma ještě dneska vůbec seš. Každopádně, já jsem taky sliboval, že se podíváme na to, jak to vypadá z toho holčičího pohledu, protože takovou Žáňu jsem poprosil, aby nám dala vidět, jak to vlastně holky fílujou, když jim nic nepřivezeš.
2: Hele, je to prostě takový sporný, no, jako samozřejmě nikomu to nemusí docvaknout, nějaký chlapy takový prostě jsou, ale já prostě svoji druhý polovičce vždycky nakupuju, vždycky. Takže prostě, když vím, jaký má rád dobrutky, tak prostě vždycky to nakoupím, aby mu to udělalo radost. Na jakýmkoliv nákupe jsem, tak to vždycky koupím. I nějaký prostě pitíčka nebo takhle. Ale jakmile by Fér jako nekupovala, nenosila se nic, tak je vidět jako o tom, jak myslí na tu druhou, že? Tak to by hned letěl.
0: No takže vidíš, jak by to mohlo teoreticky dopadnout, kdyby si náhodou po cestě z práce nebo z nákupu zapomněl. Takže rozhodně doporučuji, když už teda jako třeba zapomínáš, tak si udělat nějaký upozornění na telefonu nebo nějakou upomínku. Je to potřeba.
3: Vracím se zpátky k nám a cestou

Dobrý ráno všem u Rádia Spin, ještě jednou máme 8 hodin a taky 9 minut k tomu, no a my se společně jdeme podívat na další zprávy. Respektive teda na zprávy z kina, protože v tuto chvíli kinama vládne Odysea a vlastně musím říct, že plní očekávání, hodně plní očekávání, no ale dokonce se kolem toho dějou i takový menší kontroverze, protože skupinka youtuberů, který vystupují pod skupinou Full Squad, tak se snažili dostat do kina v Trojském koni a to bez placení. Jeden z těch týpečků prostě po domácku se zbytkem vyrobil koně, nebo toho trojského koně, do něj se schovali dva jeho feláci, no a světe div se, ono se jim docela i povedlo se do toho kina dostat. Kdyby to ten jeden týpek nepodělal, protože on se samou euforií a samou radostí prostě od sekuritáků rozeběh. Na ve chvíli, kdy se rozeběh a zatočil, tak samozřejmě toho koni převrhnul, že jo, takže ty dva z toho vypadly, takže potom museli teda jít za svoje. No a další věc je, že včera po dlouhých týdnech čekání vyšel taky trailer na nový Avenger, který jsou tu titulkovku Doomsday. Vlastně musím říct, že to mělo celý takový zajímavý příběh, protože na Twitteru Fantastický čtyřky každou neděli se publikuje jedna a ta samá scénka, no a tentokrát tu scénku přerušily konkrétně dvě věty a to, kolik nám zbývá času, už moc ne. No a samozřejmě prokoukli, že se chystá za pár dní dropnout trailer, který vlastně vyskočil na nás hnedka včera, takže úplně random pondělí, Marvel prostě udělal všem svým fanouškům radost. No a je to naprostá pecka. Poprvé tady vidíme nový doktora Duma, který se zahraje Robert Downey Jr. No a vypadá to taky tak, že se všechny možné postavy Marvelu, který do teďka jsme poznali, tak se utkají právě s tím doktorem Dumem a všichni prostě proti němu a mezi sebou budou bojovat, takže to bude fakt jako hodně zajímavý. Kdybych měl vypíchnout jednu věc, tak je to, že lídrem celých Avengers se tentokrát, aspoň teda podle traileru, stane Thor. Takže jsem zvědavý, jak to bude vypadat a jsem taky zvědavý na další vlaštovky, ale rozhodně už teďka vím, že až to bude v premiéře, nebo respektive v předpremiéře, tak u toho prostě musím být.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Samozřejmě, že ani při úterku bych vás nemohl ochudit o pravdu nebo lež, takže ta startuje zhruba tak za 2,5 minutky, no a já budu potřebovat jednoho z vás, kdo mi cinkne na 210, 32, 30, 30 a zahraje si proti mě právě pravdu nebo lež. Dnešní téma vám asi už můžu v tuto chvíli prozradit, protože téma dnešního dne jsou Simpsonovi, takže pokud tady mám někoho, kdo prostě sedí po večerech u Simpsonů, tak rozhodně můžete cinknout, protože si myslím, že to pro vás bude mnohem jednodušší. Každopádně samozřejmě můžete cinknout, i pokud nejste úplně fanda Simpsonů, ale říkám si, kdo by sakra dneska nebyl fanda Simpsonů? Všichni mají rádi Simpsonovi přece.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin 18 minut, ty posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál Domno a my se společně pro tuto chvíli přesouváme do Pravdy nebo lži, kde už mám svýho protivníka na drátě a mým protivníkem dneska ráno bude Tomáš. Tomáši, dobrý ráno.
2: Dobrý ráno, i tobě.
1: Tak Tome, jaký zatím máš dneska ráno? Je to všechno v pohodě? Probral jsi se úplně do sluníčkova, hele, všechno si stihnul, dorazil jsi do práce čas, jaký to je dneska?
2: No, dneska to je úplně super, akorát, že do práce nejdu. Všechno bylo fajn, ráno je v pohodě, jsem na cestě do Prahy, momentálně už jsem v Praze, dneska mám školeníčko, takže zatím všechno v pohodě. No.
1: A tak to je furt příjemnější než makat, ne? Asi školení, nebo?
2: To je jasný.
1: To je takový to, že si člověk prostě sedne, bude se dloubat celý den v nose a prostě si odnese něco, nebo respektive třeba si něco odnese. Tomáši, jak jsi na tom se Simpsonama?
2: Ale právě to mě zaujalo se Simpsonama. Já jsem docela poměrně dlouhý dětství strávil na Simpsonech. A teď teda už jsem trošičku dospěl a už mým dětem nechci pouštět Simpsony, protože to není úplně to, co bych jim chtěl dávat, ale...
1: Jasně.
2: Spíš to je zakázaný doma takhle. Už jsem s tím dětem. Takže jsem zhradavý, co se pamatuju, no.
1: No tak jo, tak uvidíme, co se budeš...
2: 24 sérií asi něco znamenat.
1: Ne? Jo, já si myslím, že určitě, hele, ono to nebude zas tak složitý. Tak jdeme na otázku číslo 1, jestli jsi ready.
2: Pouštěj se tam.
1: Tak jo. Seriál Simpsonovi často předpovídá budoucnost.
2: Že váháš. Podle mě to jsou ilumináti, podle mě to je
1: lepší počasí. Jo, tak to bylo hodně sebejistý, takže označujeme pravdu.
2: 99%.
1: No tak jo, tak dáváme pravdu. No a je to přesně tak. Samozřejmě, hele, minimálně Donald Trump prezident nebo celosvětová pandemie, to jsou věci, které se tam jednoznačně
2: objevily. Je to strašidelný, ale že jo?
1: Je to hrozně scary, jsem zvědavý, co vlastně jako předpovědí dalšího. Doufám, že to nebude mimozemská invaze. Tak, jdeme na otázku číslo 2. Český dubbing Simpsonů je od samotných autorů považovaný jako jeden z nejlepších na světě.
2: Tak to si úplně nejsem jistý, že by to bylo až tak...
1: Koukáš na Simpsons s dubbingem?
2: Jo.
1: A jak ti ale můžeme český jít. Dubbing?
2: Je to dobrý, je to super. A líbí se mi prostě, jak on se jmenuje, tak vypadlo to jméno. Ale prostě to je dobrý, jo.
1: No, je to dobrý. Tak myslíš si, že by dobrý. To mohla být pravda, jo?
2: Jasně, že jo.
1: No tak jo, tak dáváme pravdu. No a je to přesně tak, je to pravda. Tak hele, tady už máš vítězství jasný, ale přece jenom jdeme ještě formálně na poslední otázku. Malá Maggie má ve znělce seriálu na pokladně v supermarketu cenovku $847.63.
2: Tak to je dobrý detail, to jsi mě dostal. Ačkej, jestli tam vůbec má cenovku, tyjo. Vím, že ji jako propípává. Mm-hmm. S tím druhým satanem. Ale...
1: Takový detail, který za 24 sérií možná ani nepostřehneš.
2: No jasně, no, to je jako nějaký čísilka, $847, jo, dolarů.
1: Takhle, já ti můžu říct, že ona tam ta cenovka o něco povyskočí. Ale o kolik to bude, že jo?
2: No, to nebude taková, ale takový hype, nemyslím si, to bude lež.
1: Myslíš si, že by to mohla být lež?
2: Jako je to taková záležná otázka, ale už jsem vyhrál, tak tak nebudeš dávat tři pravdy. Jdeme to odvodit logicky.
1: OK, no tak jo, hele, tak jdeme to odvodit logicky. Takže dáváme lež.
2: Jo.
1: Tak aspoň jeden bodík pro mě. Je to pravda. Malá Maggie stojí $847.63, což v roce 1989, pravděpodobně teda asi rok, kdy byla nějaká premiéra Simpsonů, tak byla průměrná měsíční částka na uživení amerického dítěte, což je vlastně jako docela zajímavý detail.
2: Myslíš si, že to má ještě nějaký hlubší význam, to číslo?
1: No asi, já bych řekl, že asi jenom tohleto, že to bylo propojené s tím uživením toho dítěte. Jako dává mi to smysl.
2: OK.
1: No tak jo, hele, Tome, já ti gratuluju k výhře.
2: Děkuji ti moc krát.
1: Užij si školení, odpočin si od práce a zase někdy se slyšíme třeba v Pravdě nebo lži. Měj se hezky, čus.
2: Okej, ahoj.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to vypadá aktuálně na českých silnicích. Začneme společně v regionech, tam počítej akorát s takým zdržením v Brně na Zvonářce, jinak to vypadá docela v pohodě. Co se dálnic týče, tak D1 poskakuje přesně pod Brnem, D2 poskakuje na příjezdu do Brna, takže tam určitě jezdíte opatrně. No a co se právě týče pro tuto chvíli, tak tady už je to poměrně složitější. Nějaký to zdržení nabereš určitě na Pražském okruhu, a to kolem Dolních Břežan po směru na Zličín, stejně tak po směru na Zličín poskakuje aktuálně taky kolem Barrandovu, takže tam určitě opatrně. No a jeden crash je hlášený v tuhle chvíli na Pražském okruhu, a to zhruba tak někde na pomezí křižovatky Pražského okruhu s D6. Co se právě samotný týče pro tuhle chvíli, tak i tady je hlášených několik crashů. Jeden crash je hlášený na sjezdu z D11 na Štěrbouskou spojku, takže tam určitě pozor. Další crash hlásí v tuhle chvíli taky Vídeňská, potom taky sjezd z Barandáku na Dobříšskou. No a bouvodá se taky na Českomoravský, nebo respektive na křižovatce Českomoravský a Poděbradský. Co se týče nějakého zdržení v Praze, tak tady to je naprosto jasný. Štěrbouská spojka, Kaput v obou směrech, potom taky Barandák, Kaput v obou směrech. No a kde se dál zdržíš, tak to je určitě Nuselák s Legerkou, Holešovičky, anebo potom třeba taky Belská. Kdyby cokoliv, dávejte vidět 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: učit, nemusím mě říkat, stačí říct.
1: Pusta něco jinýho, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Máme před sebou závěrečnou půlhodinku úterního Spin rána. S tebou je dál Domno a nás čeká za chvilinku hra Jeden na jednoho, ve který tenhle ten týden, stejně tak jako minulý týden a předminulý týden, hrajete o trička Rádia Spin, který, co nám tak jako chodí, tak jde vidět, že vám prostě sluší, ale tak ještě aby ne, že jo, když se prostě poctiví spineři, který poslouchají každý ráno a hrajete o ně každý ráno. Takže rozhodně doporučuji si cinknout na 210 32 30 30, ať se můžete hodit hezky pěkně do gala a můžete hezky pěkně hrdě v tomhletom tričku někam během léta vyrazit. Tak startujeme za 4 minutky.

0: den na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8 hodin a 38 minut ty posloucháš Radio Spin a taky hru jeden na jednoho, ve kterém se teďka dva spineři utkají o jedno tričko. No a já věřím tomu, že ten souboj bude hodně zajímavý. Na dráti číslo jedna máme dneska ráno Honzu. Honzo, dobrý ráno.
2: Čau, čau.
1: Tak jaký máš zatím úterý?
2: Na úterý dobrý.
1: Na úterý dobrý, ok, hele, tak snad to na úterý dobrý bude mít i David. Davide, dobrý ráno.
3: Ahoj.
1: Tak co ty, co tvůj začátek úterka?
3: Klasika, akorát jdu do práce, takže...
1: Ok, hele, dobré. Tak třeba si po cestě do práce nadělíte radost s novým tričkem Rádia Spin. Já věřím tomu, že minimálně jednomu z vás se to dneska podaří, protože dneska tady budou padat otázky stejně jako včera na repový tracky. Připomínám, že abyste se mohli přihlásit o odpověď, tak musíte nejdřív zakřičet svoje jméno a nechat se vyvolat. Jinak přihráváte bot na druhou stranu. Já věřím tomu, že pravidla jsou jasný a můžeme jít rovnou na to.
2: Jasně.
1: No tak jo, tak jdeme na otázku číslo jedna. Jaká rapová skupina udělala legendární track s názvem Pašerácká?
3: David.
1: Davide.
3: No, Divoký západ, ne?
1: Divoký západ to není, bohužel. Kdo udělal Pašeráky?
2: No.
1: No, tak dobře, tak ještě jinak, kdo udělal Borečka? Hoši. To nevypadá na tričko, ty vole. Byly to Bow Wave.
2: Jo,
1: teď já jsem to věděl, ty vole. Tak bohužel, hele, tohle máme bez bodíku. Jak se jmenovalo rapový uskupení, ve kterým figuroval Fosco Alma a LD? Už je to taky nějaký pátek. Fosco, Alma a LD.
2: Jo.
1: Kdysi byli pod PvP labelem, pak se to přeskupilo na Blackwood Records. Dneska už ta skupina taky není. To vypadá taky,
2: popravě,
1: že
2: to... Popravě ani nevím, co to je asi.
1: Ty krása, no to máme taky bez budíku. M.A.A.T. MATčka říká, já mám něco MAT.
2: Ne.
1: Ne jo, ty vole, škoda. Tak hele, poslední otázka, ale tohle to musíte prostě jako vyšvihnout, jak když biče mrská, jo. Který rapper ze Slovenska má na svém kontě letní hit Žijeme len raz?
2: Honza. Ego.
1: Ego, no vidíš to, a tričko je tvoje.
2: Výborně.
1: Už já nevím, jak vy, ale já jsem se zapotil mnohem víc teda u těch otázek. No to víš, ale tričko Rádia Spin prostě nemůže být jen tak zadarmo, že jo? To musí být zasloužený. No tak jo, Honzo, tobě gratuluju, ty si odnášíš tričko, vydrž mi na drátě. Davide, ty si cinkni klidně zase zítra, protože i zítra budeme hrát to tričko. Tak jo, díky za hru, mějte se, čus.

0: Spin ráno. Mashup.
1: 8 hodin 44 minut, ty posloucháš dál Radio Spin, s tebou je dál taky Domno a já už teďka ve studiu nejsem sám, protože Vicky dorazila o něco dřív. Vicky, čus.
2: Čau.
1: Tak co, jaký máš zatím ráno, jak se ti jelo do práce, povídej.
2: Hele, krása, jenom já, když jsem vylezla z baráku, tak byla ještě hrozná zima, jsem měla úplně husí kůži. No a jak už jsem přijela sem na Žilivárnu, tak už svítí sluníčko. Já jsem si říkala, ani brýle si brát nebudu a byla to chyba. Takže jako dobrý, a taky pohodový ránko jsem
1: měla. Já jsem si říkala, jsi taková jako nabalená docela, no. Máš mikinu, máš šustákovku na
2: všechno.
1: Tom, ty krásy.
2: Já mám vrstvy.
1: Cibule mají taky vrstvy. Vicky, já mám pro tebe jednu dobrou zprávu. Ta dobrá zpráva je, že dneska se tady stavil kamarád, který šel okolo, říká, chceš něco v pekárně, dole mají zavřeno. Říkám, tyma, nevím, já jsem asi jako nic nedal, viď, a to. A pak jsem si říkal, hele, přijde Vicky, jdu dneska k Romanovi si pokecat, tak co bych neobjednal, prostě nějaký chlebíčky. Takže Vicky, tam máš snídani, dej si chlebíček, jeden tam nech Romanovi, protože Roman si určitě rád dá taky takhle ráno.
2: Ty jo, Dome, tak to je o tebe krásný. No tak to mám hned úplně, ale nádherný ráno, děkuju. Já jsem tady totiž na to koukala, já se přiznám. Dome mi to... já jsem říkala, ty máš dneska nějaký zákusky nebo co? On to měl zabalený. Říkal, no, jsem to jako tady mám. A ukázal mi ty chlebička. Jsem říkala, to máš hezkou snídaní a Dom to nepropálil. No,
1: to je tvoje snídaně, Vicky.
2: Ty bláho, no tak děkuju. Tak
1: minimálně 3 ze 4 budou tvoje.
2: Tak to, tak to ne, je dobře, krásný tak, ráno, děkuji.
1: Veme si 2 dáme Romanovi.
2: Jo, myslím, jo, je to 50-50.
1: Tak jo, Vicky. Ty jsi přišla akorát na mešápek.
2: No to mám radost.
1: No já věřím tomu, že máš radost, tak jsem zvědavý, jestli něco z toho uhodneš. Jseš ready?
2: Tak pojďme na to.
1: Tak jo.
2: Wait. Ty bláho, na konci ještě byl... Jedno, no ještě jednou, prosím. Tak jo. Šňupe to Barbie, no.
1: To nejsou úplně věci, co se říkají běžně do éteru,
2: no,
1: ale...
2: to tam je.
1: Je to tam, to je pravda.
2: To je mat?
1: Není.
2: Vítej na mý party.
1: Těla jsou Arta, šňupe to Barbie.
2: No, je, jo, jo.
1: Všichni to můžu udělat. Vítej na mý party, těla jsou Arta, šňupe to Barbie, Ken.
2: Já teďko nevím. Já teďko si nejsem jistý.
1: Rapy z Brna, ne?
2: To jsou rapy z Brna?
1: Rapy z Brna.
2: Ty doprčíc. No,
1: techno sound.
2: No, no, tak a já jsem chtěla říct, ne, tak to nebyl Rychlí Radek,
1: kluci.
2: To není to. Rychlí kucí.
1: No.
2: Aha, no takže je to Radek? Je to Lifer?
1: Není to Lifer.
2: No, tak jsou to jiný rychlí kluci, no.
1: Je to jiný rychlej kluk, ale to nevadí, Vicky. My se jdeme mezi tím podívat, ale za spinnerema, co tady typovali. Jdeme nejdřív za Kájou.
3: No já si myslím, že... Na konci je trochu slyšet znělka z teorie velkého třesku.
2: Ano!
1: No! No s tím rychlým klukem si myslím, že by ti mohl dneska ráno pomoct třeba Pajky.
4: Tam hrozně mešapu přebít teletele. Ta znělka úplně je důlí. A pak bych řekl možná Stein
1: a Addicts.
5: Vítej na mé party, těla jsou Arta, šlipy to Barbiken. Hvězdný prach, bez doba ten dávý per.
1: No a do tohoto tele. Stará dobrá klasika.
2: To vypadá,
1: no,
2: ale... když zlétá nějaká prostě
1: to je pravda,
2: vesmírná
1: nějaký UFO, to je přesně tak. Ona to byla taková trošičku vesmírná loď.
2: Byl to trochu ufounský pořád.
1: Byl, no. Každopádně zbývá vám tam jedna jediná věc, takže víme Steina, víme tele a víme Big Bang Theory. Tak co je ta poslední věc? To můžete hádat v následujících minutách. Víte,

0: Spin ráno. Mešátek.
1: Tak co, Vicky, myslíš, že se našel jeden pomocníček, který by ti pomohl odhalit mešátek?
2: Jako slyšela jsem, že jeden se dovolal, ale jestli je to správně nebo ne, to musíš říct ty.
1: No tak to uvidíme, jestli je to dobře nebo ne. Tak my se jdeme ještě připomenout ten mešát. Tak my už od Spinneru víme Štajna. Víme taky Teletele. A víme teorie velkýho třesku. No a co by asi tak mohlo být to poslední, tak Mati?
3: Ahoj, hele, já tam slyším znělku Zvěřte, nevěřte. Je to pravda nebo fikce, to se dozvíte až po reklamě.
1: No tak po reklamě ne, já jsem Matějovi sliboval, že se to dozvíme minimálně po konci tracku. Vicky, myslíš si, že by tam mohlo být Věřte, nevěřte? Pamatuješ si Věřte,
2: já
1: nevěřte?
2: Já si pamatuju Věřte, nevěřte, na to jsem koukala, ale já se teda přiznám, že to tam neslyším, takže
1: neslyšíš.
2: Teď budu překvapená.
1: Tak já to tam slyším.
2: Fakt?
1: Legenda. Mimochodem, ještě pořád to dávají v Telce. Já jsem na to nedávno narazil, takže jsem na to koukal. A narazil jsem zrovna na díl, u kterého já jsem se jako malej fakt jako extrémně bál.
2: To byl jaký?
1: A hele, takovej, já nevím úplně přesně teďka, jak je ten děj, ale na konci se prostě ženská podívá do zrcadla a má takovej ošklivej rybí v obličeji s vykulenýma očima. Je to fakt jako extrémně scary v obličeji a normálně mě naskočila husí kůže i v mých 28 letech. Takže takový to bylo Věřte, nevěřte, ale kdo si pamatujete, ještě to dávej v Telce.

Hodin 55 minut, 21. červenec, úterý, svátek slaví Vítě a Vítě, tak přejeme ještě jednou oběma Vítům, nebo respektive všem Vítům všechno nejlepší. No a my se pomalinku, ale jistě, nebo respektive vy se pomalinku, ale jistě blížíte do komunikátoru, kde si budete moct určitě objednávat svoje oblíbené písničky na přání. No ale krom toho se taky spoustu věcí děje, takže

0: pěkně. Každopádně já k tomu úterku mám ještě jednu zprávu, protože já jsem dneska ráno nakouknul do našeho mysliveckého kalendáře. Prosím vás, dneska v úterý 21. července probíhá srnčí říje.
1: Jo! Tak pro ty, kdo nevěděl, je to docela důležitá informace, takže bacha v lese.
0: Přesně tak, bacha v lese.
1: Oni budou lítat, holky,
0: pozor,
1: prostě nebudou
0: lese,
1: vědět,
0: pozor,
1: prostě, co se děje.
0: Nepouštějte pejsky.
1: Oni teďkon koukají jenom na ty rohatý. Ale parádní to bude. Jo, jinak samozřejmě ještě mrkneme na to, jak se teda dovařil tady celý ten distrikt, celý ten beef mezi Katanou a Gintrem, no.
0: A okay, na to jsem taky teda jako zvědavý, protože takhle, já jsem hlavně zvědavý na to, jak to obecně teda tenhle ten beef dopadne. My jsme s Krištofem včera typovali, že by to mohlo dopadnout společnou deskou.
1: To by bylo super.
0: Bylo by to mega, jsem zvědavý, jak to teda ve finále bude. Každopádně my se jdeme v rychlosti podívat ještě taky na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně by mělo být nějakých 15-16 stupňů Celsia, odpoledne počítejte s tím, že teploty vyšplhají ke 20. Jinak venku bude jasno až polojasno, mimo Ostravu, kde by dneska mělo sprchnout, jinak je to cajk. Tak se těším zase zítra. Mějte se krásně, čus.
2: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

Krásný dobrý odpoledne, teda spíš ještě ráno. Víš, já už mám odpoledne. Hele, od Majku tě ještě jednou zdraví, Vicky. Máme úterý 21. července a svátek má dneska Vítězslav. Takže dneska to bude takovej vítěznej den. Tak všechno nejkrásnější k svátku. No a teď už se samozřejmě vrháme na bonžurku s Vicky. Hele, tak dneska jsem vyzrála na komunikaci se seniory a senioritami. Našla jsem komunikační klíč, jak seniory usadit a nenechat je odmlouvat v tom MHDčku. Tak prosím tě, mám pro tebe návod, jo? Tohle je návod. Tak sedím v metru prostě, jo, teď tam budeš sedět, budeš koukat do toho telefonu a najednou se podíváš nahoru nad sebe a tam se na tebou naklání ta stará vetchá stařenka a říkáš si, dobře, musím ji rychle pustit, že jo, takže se zvedneš, řekneš, jo, prosím vás, pojďte si sednout, no a oni mají takovou tu ultimátní odpověď, ne, já jedu jenom chvilku a teď ty musíš hodit uno reverse, já taky. A uvidíte, jak se jim rozsvítí ty očička štěstím, to kdybyste viděli, musíte to zkusit. No a vidíte to, stará paní si sedla, já měla klid na duši, paní měla nohy v pohodě, takhle se to má dělat. Takže ještě jednou, je to jednoduchý, jenom řekneš, já taky. Uno reverse a je to done, finito. No tak jo, tak tohle jsme si dali takhle k ránu, no a teď už samozřejmě startuje náš bezvadný komunikátor, takže máš se na co těšit, bude zase spousta tracků, nezapomeň si zavolat 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Big Těšink.

Jeho show proběhne v Letňanech už tuhle neděli večer. A Radio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Už tenhle čtvrtek buď u Rádia Spin a pečlivě hlídej éter. Pokud zahrajeme mezi 6 ráno a

jak ztrací zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledá.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a první track na přání poslal mi hlasovku tady David. Tak co to bude?
2: No, Vicky, tady David, prosím tě, zahraj mi tam písničku Popstar od Drakea. Bude to jenom pro tebe do studia. Díky, čau a užívej den.
1: Je, to je krásný vzkaz, Davide. No tak děkuju, tobě taky přeju krásný den a taky díky moc za výběr songu. Je skvělej, tak jo, pojďme si ho tady pustit a udělat si krásný ráno. Radio Spin. DJ Khaled. Bitches calling my

Rychlá doprava na Rádiu Spin, teď rovnou mířím na dálnice. Co se týče D2, tady máme nehodu na pátým, vlastně ve směru na Brno hned při výjezdu, a to ve směru Brno jich. Jinak tady máme crash taky na D3 na 111. kilometru ve směru na České Budějovice, a to v okolí Bošilece. Crash je taky na D48 na 31. kilometru ve směru na Olomouc, a to v okolí Příboru. No a nehodu hlásí taky D8, a to na 10. kilometru ve směru na Ústí nad Labem, a to je v okolí Úžice. Teď už jsem v samotné Praze, tady to vypadá, že jsme v podstatě bez nehody, ale máme šťouchačky, takže poskakuje nám Wilsonova, čekej 10 minut směrem do centra i z centra, no a poskakuje nám taky Pražský okruh, například 10 minut máš tady u Jinočan směrem na D1, anebo taky v okolí Černého mostu v obou dvou směrech. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně zavolej 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku. Díky za to. Automoto Spin.

0: 30 30 30 30.
1: Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
2: Miluju mě nenavidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Miluju mě nenavidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supili

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou a mám tady track na přání z apky a to tady přímo od Pedra.
2: Ahoj, prosím pěkně, potřebuji svoji denní dávku Rubina Zuta feed Buka track Kdo. Děkuji, posílám to všem, kdož mají rádi dobrou muziku. Mějte se krásně, pa, pa, pa.
1: Díky za vzkaz, Pedro. To by taky krásný den a bude hrát Kdo? No přece Robin Zut a Buka, jdeme na to. Jdeme to pořádně rozjet, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a taky komunikátor, takže rozhodně neváhej a zavolej si taky o svůj song 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku, protože místo tady na tvoje songy rozhodně je. No a teď teda k jedné smutnější zprávě. Bohužel dneska nebude Street Cypher s Aničkou, takže kdo se těšil stejně jako já, tak budeme muset se těšit až na příští týden. Anička má nějakou virózu, no tak jí přejeme, aby byla co nejdřív zdravá a brzy zase zpátky s náma tady v éteru. No, takže my si dáme téma a tím bude teďkon, pozor na to, dáme si IMAX a Odysseu, protože my tady máme u nás v Česku jedno z mála kin, který může hrát Odysseu ve správným vlastně měřítku. Takže na to se mrkneme už za tři tracky, co to pro nás znamená, na co se můžeme těšit. Tak let's go, teď si dáme ještě počasí. Koukáme na to, jak je venku. Momentálně máme v Praze 16 stupňů Celsia a zataženo ve zbytku republiky až 18 stupňů a polojasno. Dnešní maxima budou na nějakých krásných 22 až 24 stupních. Takže dneska je to takový hezký, tyjo, ale nevím teda, kde jsou ty letní vedra. Ty už jsou dávno pryč, to už jsme na takovém zase jaře. Nebo já nevím, co tohle to znamená.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které

viděli rodiče. Čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stírat

Posloucháš Rádio Spin, s tebou je tu Vicky a taky komunikátor. No a teď spolu zavítáme do kina, protože Nolanův film Odyssea je totálním trhákem. Baví se teď o tom všichni, kdo neviděl, jakoby nežil. O víkendu se právě vidím s přáteli od filmu a je mi úplně jasný, že do té doby to musím stihnout vidět, jinak nebudu mít čím přispět do konverzace, jo? Takže tenhle velkofilm vrací lidi do kina. No a to kvůli IMAXu, protože IMAX to jsou takové kamery, které točí na formát 70 mm. No a tohle je první, historicky první film, který byl celý natočený na

metry. Takže prostě, aby si člověk mohl vychutnat ten film do výšky, tak jak byl točený, tak je třeba zajít do IMAXu. Protože když si vzpomeneš, tak třeba ten IMAX, který tady máme v Praze, ten je snad vysoký jak několik slonů na sobě, takže tam je třeba zajít. No a já se tím pádem začala rozlížet, do jakého kina skočit, než jsem zjistila, že ten IMAX, který máme tady v Praze, je jedno ze tří míst v celé Evropské unii, kde si právě Odysseu můžeš pustit v tom pravým IMAX 70mm formátu. No a že zároveň Česko je jednou ze sedmi zemí na světě, který vlastně ten IMAX mají. Chápeš, jaký máme privilegium? My můžeme být teďkon úplně, řekla bych, takový filmoví nerdíci prostě. Takže mě je jasný, kam jdu kupovat lístky. No a ty už víš taky, kde si teďkon vychutnat ten nejlepší formát, protože když zajdeš do běžného kina, tak jako bude to určitě super, ale bude to prostě takový jako ořízlý ten formát, jo. Všichni lidi, jestli si už viděl ty memíčka prostě, ty lidi to vidějí v takovém jako průzoru prostě. Jak škvírou od dveří. No, myslím si, že ten IMAX bude lepší. Tak let's go, Radio Spin.

0: Já to taky tak mám, jdu na nákup, chceš tam něco? Nic. Stejně jí něco vezmu, protože já si pak otevřu sušenky nebo něco a ona na tebe kouká, vole. Ublížená, strašně ublížená, až si nekoupil nic.
1: Já když jdu na nákupy nebo když jdu domů, tak většinou koupím malý, ženě moc ne, protože ta říká, že nic nechce, nic nepotřebuje. Jakmile ženská nic nechce, nic nepotřebuje, hotová věc prostě, a čím si láma hlavu.
2: No ale pozor, my jsme se dneska ráno taky dozvěděli to, jak to vlastně vůbec vnímají ty holky.
3: Ale jakmile by Fér jako nekupovala a nenosila si nic, tak je vidět jako o tom, jak myslí na tu druhou, že? Tak to by hned letěl.
2: No dobře, takže pro nás chlapy recept na spokojenou drahou polovičku máme. No ale co takovej recept na tichou domácnost? Máme ho taky, nebojte.
0: Takže jsem tam nakoupil pro sebe sušenky, pivko, že jo, asi 10 věcí. A mezi to jsem dal jedno malý kulatý lízátko, který jsem doma jí dal na stůl, nejenom v obýváku na stůl jsem si to vyskládal, ona koukala a jí jsem dal jedno to kulatý lízátko. Na fotbal jsem se díval sám a měl jsem klid.
2: Hele Petře, já si vlastně divím, že tady s náma ještě vůbec dneska seš, protože tohle už není ani ten kejlet, to už regulárně šlapeš do vody. No tak jo, užívej zbytek úterý, no a my se slyšíme spolu zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík v prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: Je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Komunikátor na rádiu Spin.
2: Vicky tady s tebou, treky na přání a na drátě už Patrik. Čau, Patriku.
3: Ahoj, Vicky.
2: Čau. Hele, prosím tě, mě by zajímalo,
3: no.
2: Byl jsi někdy v IMAXu?
3: Tam jsem nebyl nikdy. Proč?
2: No, protože teďkon se tam dá totiž koukat na tu novou Odysseu, protože ona byla přímo točená na IMAX, takže teďkon jít jako do kina, do IMAXu je to nejlepší, co můžeš udělat. Chystáš se na ten film?
3: To upřímně zatím ne, ale když o tom tak mluvíš, tak tam asi zajdu někdy, no.
2: No tak to by bylo skvělý, Patriku, protože si myslím, že teď to bude fakt takový fenomén, že bez toho se prostě neobejdeš na žádným srazu s kámošema, protože o tom budou podle mě básní teď všichni. No a to potom fakt doporučuji mrknout jako do toho IMAXu. Já se přiznám, já jsem byla v IMAXu. Nejednou, prostě to je takový fakt jako obrovský kino s obrovským plátnem, protože babička bydlí na Vršovicích a ten IMAX je ve Vršovicích, je vlastně na Flóře, no, že jsou vinohrady. No a já jsem tam chodila jako malá s babičkou koukat na takový ty dokumenty o zvířátkách. No a prostě vlastně ta obrazovka je tak obrovská, že ona tě jako úplně pohltí, jo? To je takový jako imerzivní zážitek, bych řekla. No a dokonce to bylo tak přesvědčivý, že jsme byli třeba jako v safari. Počkej, to bylo vtipný. My jsme tam jako, že ta kamera jakoby prostě skákala jako na tom safari autě a koukali jsme tam jako na zvířátka a tak a mně se z toho normálně udělalo špatně. Jakože tam byly velký výmoly. To ne, že by se mnou hýbala ta sedačka, ale prostě jak to máš hrozně blízko a celý tě to pohltí, to je tak obrovská obrazovka, to nedohlídneš prostě na vršek. To je fakt velký. No tak to doporučuju zažít si.
3: To je jako super zážitek.
2: Ne? Jo, jo, je to fakt hustý, jako doporučuju, prostě skvělý. Jako rande, ale i jako zážitek s přátelema, hele, cokoliv, vzít na to rodinu, všechno dobrý. Takže Patriku,
3: tak jo?
2: No. Doraž, rozhodně, hele. Doufám, teda, pokud se ti nedělá jako špatně, třeba z jízdy autem, ale já si myslím,
3: ne.
2: Že to bude v pohodě, OK. Tak dobrý.
3: Hele, teď Patriku. Právě, je to ano?
2: Prosím tě. Co si teda necháš zahrát? My jsme se na tom nestihli úplně domluvit.
3: Hele, když byste mi tam našli něco od Skepty, tak by to bylo super.
2: To tak to je bezvadný, hele, Skeptu tady mám, takže můžeme si dát třeba Skeptu se Slow Tie, Inglourious, anebo můžeš si dát třeba Show Out, nebo Cancelled, nebo Love
3: třeba
2: Me Not. Cancelled?
3: Jo, třeba tak.
2: Tak jo, tak bude Skepta se Slow Tie. Neměj se krásně, Patriku. No a třeba se uvidíme v tom kině, hele, v IMAXu. Tak zatím, hele. Čau. Rádio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Brně, a to hned dvě, na ulici Vídeňská a v ulici Hradecká. Dál už mířím na dálnice, tady máme nehodu na D2 na příjezdu do Brna, a to přímo vlastně v podstatě v Brně. No a nehoda je taky na D5 na 50. kilometru ve směru na Plzeň, a to v okolí Mýta, tak bacha na to. Crash je potom v Praze, a to v ulici Spořilovská na Žižkově náměstí, a potom taky v ulici Klicperova. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě dávej vědět, buď zavolej, anebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin je jediný

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, no a já už mám na drátě Fikyho. Čau, Fiky.
2: Čau.
1: Prosím tě, já tady v téhle hoďce teď řeším ten velkofilm, ten velký trhák, co teď můžeš vidět všude na internetu, na billboardech, Odysseu od Nolana. Protože ona je hrozně speciální tím, že byla natočená na IMAXový kamery. To znamená, že má úplně jako jiný formát vlastně, než běžný jako kinofilmy. A takže nejlepší výhled na ní je přímo z IMAX kina. Představ si to, věděl jsi to?
2: Ne, nevěděl vůbec.
1: Ty úplně hustý, a představ si, že my jsme jako jediná ze tří zemí v Evropské unii, která IMAX má.
2: Aha.
1: To je co? To znamená,
2: to
1: že prostě, to je fakt mocný, bych řekla. Já jsem tady ještě zjistila jednu hodně zajímavou věc, a to je, že si představ, že ono je to celý natočený na film totiž. Takže my máme opravdu tu promítačku, jakože v tom našem IMAXu se to točí prostě z toho filmového pásu. A ten pás, ten kotouč, má 384 kilogramů.
2: Ne, blází, fakt,
1: šílený, jo? A představ si, že celý ten film je dlouhý 17 kilometrů.
2: Jo.
1: To by mě zajímalo, Fiky, co takhle 17 kilometrů třeba, jakoby dáváš si i takhle dlouhý výlety, nebo je to většinou kratší?
2: Ne, to nedávám, já jsem úplně línej a tady jdi takhle na kliky.
1: Takže 17 kilometrů pásu, to by sis nechal ujít prostě.
2: No, to bych si nechal ujít.
1: Jasně, to by si smotal radši zpátky k sobě, rozumím.
2: Jedině, kdyby si to šla se mnou, tak jo, tak možná bych šel.
1: Jo, jakože bych tam byla tvoje velká motivace. No dobře, já jsem jako dobrá faninka, víš, co bych dělala. Pojď, Fiky, pojď ještě. Ještě 15 kiláčků. Ty bláho. Bychom šli frame po frameu. Hustiárna, Fiky. Hele,
2: jo.
1: Prosím tě, co to teďka bude za písničku, pojď mi říct.
2: Jo, Harika, Brick na Brick, prosím tě.
1: Dobře, a pro koho hrajem?
2: A chtěl bych to poslat kluky na beaty pro Rokoše, pro Romčula, pro Milana Randejska, pro Páču Hunku, pro Kapra, pro Láďu. No prostě kluky tam do Příbramy, no, ať se tam držej, no, a ať se mají fajn.
1: Dobře, tak jo, Fiky. Tak jo, tak jo. Máme pro kluky, ať se držej, Brick na Brick, jo. A pouštíme. A tebe zdravím do Ostravy, měj se.
2: Jo, děkuju, jo, čau.
1: Čau, Radio Spin. Brick na Brick.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě komunikátor, kde hraju podle tebe, takže neváhej a zavolej si o svůj song 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. No a co budeme řešit v příští hoďce? Prosím tě, podíváme se ještě jednou a pořádně na ten beef mezi Katanou a Gintrem, protože se nám to tady ještě rozjelo a ještě dneska ráno se dopekl poslední diss track a to od Katany jako odpověď pro Gintra. No tak mě by zajímalo, jestli tímhle už to skončilo, jestli už se pánové vyřádili, anebo jestli to ještě bude nějak pokračovat. No tak podíváme se na to, co nám tady přistálo během včerejška a dneška novýho za hudbu. No a mezi tím si dáme ještě počasí. Mrkneme se na to, jak je venku. Venku máme 22 stupňů Celsia. Odpoledne, momentálně zatím jenom 16. Máme polojasno, nemělo by pršet, což je podle mě super. No a když se podívám na zítřek, tak taky ty teploty budou kolem nějakých 22 až 25 stupňů Celsia. Takže taková ideálka. Mikča sebou, ale sluneční brejle taky. Spin Radio.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Radio Spin vítá v

0: Jsme Rádio Spin. Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
2: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
3: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
2: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
3: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!

Neděli večer a Rádio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Už tenhle čtvrtek buď u Rádia Spin a pečlivě hlídej éter. Pokud zahrajeme mezi 6 ráno a

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a pojďme se vrátit k tomu beefu Katany s Gintrem, a nebo bych snad měla říct k beefteku, protože teda scéna se otřásá pod náloží fakt dobrých distreků. No a tihle dva nám navařili. A já bych řekla, že my máme úplně královskou hostinu. Hele, tohleto je úplně, bych řekla, prostřeno rapperská edition. Protože když se na to podíváš, tak prostě kluci fakt jakoby navařili úplně jako šíleně a vlastně oni si dali ke každému distreku nějaký meníčko, jo? To znamená, že voilà, přesuňme se, právě teď jsme se ocitli tady prostě výborně v prostřenu. No a já, když se na to s tebou takhle podívám a projedu to s tebou od začátku, tak začínáme nějakým jako předkrmem, jo. Tady zvolil Katana takový jako bifteček prostě, ne, to není bifteček, sorry, to je tataráček, jo. Se skvělou kurčičkou prostě, to bylo skvělý. To se stalo vlastně už před dvěma dny, 19. jo. To si všichni pamatujeme, ten distrek, pro ty, kdo by nevěděli, tak je to toto.
1: Západní vítr je teplý, nám tady to přijde, jak kdyby foukal jenom vánek, když někdo mě šťouhne jen prsem, tak já mu ho vezmu a hodím ho dolů, že chcanek.
0: Takže jako drsárna, co si budeme. No a potom hned na to reagoval Ginter, který nasolil hned dva tracky, jo. Jeden z nich je například tento.
2: Love nedjedou nikdy, stoka za show, že honem. Tvou starou vemu na hotel, dovezeš nám jídlo voltem.
0: Takže prostě drsný, začal se nám to tady rozjíždět, jo. Ginter tady reagoval totiž takovou smaženou rýží, bych řekla. Potom další nám vyšel prostě Katana, a to už včera, který teda opravdu vyrobil výborný hlavní chod. To je takový jako bůček, tady vidím nějaký skvělý bramburky, takový americký, fakt se mi to líbí. Dokonce i zeleninku tam má, takže opravdu salátek jako králíček. Katano, cením. A jedeme dál. Ginter včera večer se rozhodl, že už bude servírovat, a to rovnou dezerty, a zandal prostě tady třešničku na dortu 27. večer. Tady si ho můžeme taky pustit, co se nám to tady teda děje teďkon za ten track. Máme ho tady.
2: Chceš nějaký drobný?

No a teďko, že jo, kam dát tu třešničku na dortu jinam než na Katanův dort, který vypadá, že byl opravdu poctivě vyseděný na záchodě. Co si dá?

Takhle, jako opravdu pánové oba dva navařili úplně výborně. Já teďkon tady představa toho, že mám v tom prostřenu, tak teda nevím, komu bych dala kolik bodíků, jo. Ne, já vím, kdybych byla součástí, tak bych řekla, no, bylo to skvělý, fakt jsem si pochutnala, jako jak ten desert, tak hlavní chod, všechno bylo dobrý, užila jsem si to, ale dám teda jeden bod. Jakože jste jedničky. A že vyhraju. Hele nic, prostě pánové podle mě jedou fakt skvělý bomby, zatím mě to baví, vypadá to, že zůstáváme zatím v rovině těch tracků, tak doufám, že kluci to prostě mají s nějakou nadsázkou. Každopádně to, co uvařili, můžeš vidět právě na stránkách našeho Rádia Spin. Mrkni se na Instač, máme to tam jako nový příspěvek, je to zábavička. Rádio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a na drátě už náš spinner Vojta. Čau Vojto.
2: Čau Vicky.
1: Tak prosím tě Vojto, povídej. Co, sleduješ teda Katanu a Gintra, jak si to tady spolu bífujou?
2: Sleduju a je to celkem sranda to pozorovat. A jako fandit Gintrovi, co to je?
1: Hele, já fandím Katanovi, já se přiznám, protože, no počkej, ale jakoby já když se podívám prostě i na to, jak navařili, tak upřímně jako dala bych si radši Katanovo meníčko.
2: Jako jo, ale já nevím, mě ty zvolní Dítre, já jsem prostě tím Dítre.
1: OK. Takže prostě jdeš si Gintra a prostě voní ti, co on to tam má, ty třešně, ne? Třešničky na dortu takzvaně.
2: Tak, ano, přesně.
1: Když on hodil tu třešničku na dortu předtím, než přišel dort, a myslím si, že kdyby ten dort viděl, tak na něj třešničkovat nechce nic. Pro všechny posluchače Fakče podívejte na stránky Rádia Spin, anebo klidně se rovnou mrkněte na stránku i Katany a jeho instáče, protože to, co on navařil, opravdu to je... Desert, jak bys to zhodnotil, prosím tě, Vojto? Ten jediný bych si vlastně asi nedala úplně, no.
2: No, já jsem teď viděl zákazem běžu, teď na mě nějaký romák nadává, no nevadí. Ještě jednou, prosím tě, to nevnímal.
1: Prosím tě, řešila jsem teď tady s tebou, jestli, co říkáš jako na ten desert, co udělal jako Katana? Jo, počkej, ale představ si, že jsme prostě teďkon v prostřenu, jo?
2: No.
1: A teď prostě tam přijde takový to jako desertík, prostě ochutnal si a teď jako vidíš ten dort, ten vizuál pro všechny je takový hodně hnědý a je vypadá to, že byl vytvořen na záchodě. Tak prosím tě, kolik bys tomu dal bodíků?
2: 8 z 10.
1: 8 z 10, to tak to je parádní. To jsi teda hodnej prostě. Tak já doufám, že ten dort je čokoládový. Ty taky můžeš doufat, Vojto.
2: Já, rád bych.
1: OK, dobře, takže... Ty fandíš Gintrovi, já Katanovi, tak jsem zvědavá, jak to dopadne. Každopádně, teď co si necháš zahrát na cestu?
2: Dáme tam Mac Miller, jsem ho dlouho neslyšel.
1: Ano.
2: A dáme tam, jakož můj...
1: Donalda Trumpa!
2: Ano, protože můj humor je tupej, tak dáme Trumpa hezky.
1: Ale prosím tě. Hele Vojto, dobře doráž, šťastnou cestu, žádný porušování dopravních značek.
2: Ale nebo to nemůžu, protože jeli všichni prostě. Na té Moravě, jak jsem tady viděl s něma.
1: Takže na Moravě mají všichni evidentně nějaký speciální brýle na očích.
2: No, asi, a tak nebo se nedínej, no.
1: Tak jo, prosím tě, Vojto.
2: Mí se, čau.
1: Dobře, doráž, čau, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Teď co se týče regionu, nehoda je v Liberci a to v ulici Seifertova. Dál už mířím na dálnice, které ale vypadají teď v pohodě a průjezdně, takže se přesuneme rovnou do Prahy a tady máme nehodu v tunelu Mrázovka na Praze 5. Tak bacha, tam se to začne určitě šťouchat. Jinak koukám, že v Praze si postojíš taky na Pražském okruhu a na jižní spojce a to směrem na D1. Tady je kolem nějakých 5 minut navíc. Potom nám tady taky stojí Wilsonová, tady máš taky nějakých 5 minut navíc, tady postojíš. No a taky Pražský okruh směrem zase na D1, ale tentokrát od D5, tady je nějakých 5 minutek navíc též. To je zatím ode mě z dopravy vše, ale pokud ty máš nějaký aktuální info, tak prosím tě neváhej a volej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku, díky za to.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: Robin. Vicky tady s tebou a na drátě už Kikis. Čau.
1: Čus, čus.
0: Čau, čau, prosím tě. Já jsem tady v téhle hoďce řešila prostě takový jako stírací beefy mezi Katanou a Gintrem a jejich distrekin a ty si říkal, že Gintra vlastně jako sleduješ od začátku jeho kariéry, je to tak?
1: No tak jako, když já jsem fondil spíš Dietrejovi, ale když to vyhrál Gintra, tak jsem si říkal, jako, že to má zasloužený. Pak jsem ho chvíli poslouchal, ale pak už mě jako přestal bavit, no.
0: Jo, jasně, takže teď si přesedlal teda kam, koho teď posloucháš?
1: Teď poslouchám PTK, Iza, Arty.
0: OK, jasně, jasně, takže prostě PTK, Iza, takže milion plus vlastně si jedeš
1: no,
0: docela.
1: Tak nějak.
0: Jo, jo, no tak výborný. A prosím tě, to by mě zajímalo, ty vlastně jedeš už takhle skvěle prázdninově, že jo, máš prázdniny, tak co tě teďka nejvíc jako těší, na co se nejvíc těšíš teďka?
1: Teď se těším na to, až bude srpen, protože mám červenec, jakože teďka jsme byli 2 týdny na dovolený, pak za týden mám tábor, takže srpen bude takový víc volnější.
0: No, a prosím tě, to pověz, kde jste byli na dovče nejdřív, ať můžeme závidět?
1: Na Sardinii.
0: Ty bláho, takže u moře.
1: Jo.
0: Tak to je paráda. Užil jsi to?
1: Jo, bylo to super.
0: Jo, tak dobře, tak to je první závist. No a co ten tábor, prosím tě, jaký máš? Máš téma nějaký?
1: On je to příměšťák. A je to nějaký IT, že se tam budou učit ještě programovat a tak.
0: Wow, OK, takže máš rád počítače?
1: Tak to jasný, ne?
0: No tak to samozřejmě není úplně jasný, ale teď už samozřejmě vím, že u tebe to jasnačka je. No dobře, no tak to je dobrý vědět. Víš co, mě jednou za čas se tady vždycky něco pokazí s tím programem, tak teď už budu vědět, že bych se mohla ozvat tobě třeba. Hned potom při měšťáku to už budeš nabrýfovaný.
1: Určitě.
0: Tak výborný. Hele, tak si to moc užij, to je úplná paráda. A teď už řekni, co nám necháš zahrát.
1: Sprinter bot, jak se jmenuje, Central CEO.
0: Jo, jo, přesně, hele, je vidět, že víš moc dobře, scénu znáš i tu světovou, no a pro koho to bude?
1: Pro bráchu, co mě naučil poslouchat rap.
0: Hezky, dobře, tak jo, tak pro bráchu a taky pro tebe, cením, měj se krásně, ahoj, Radio Spin. Čau.
2: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit, pojď.
3: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

otočí. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, nepřál bych jim.

0: Radio Spin, Vicky s tebou a před náma poslední hoďka komunikátorů, takže tracky podle tebe máš se rozhodně na co těšit. No a teď už si dáme ještě, jak máme venku, mrknu se s tebou a máme tady, koukám, ty bláho, parádních 18 stupňů Celsia, to nám to ale skáče nahoru, dneska je to fakt tropický, maxima na 22 stupních Celsia, čekej polojasno, zítra bude jak by smet, no bude stejně, takže 22 až 25, je to takový stabilní. Já bych řekla, že pro všechny, kteří třeba pracují venku, tak je to teďkon výhoda a já vlastně nepoznám rozdíl mezi tím, kdy vyjdu z naší vyklimatizované místnosti tady ve studiu, potom ven, vlastně furt všude stejná kosa. Tak jedeme dál.
1: Gigi stará dáma, FC Juventus, město Haram Plara, Moulin Rouge, nikdy halabala, formace celý tým, 13-12 Gunners,

0: Vicky tady s tebou, triky na přání, no a já už tady mám teďkon vzkaz, a to od Vaška. Vašku, co to bude?
1: Takže ahoj, já jsem Vašek, vybral jsem si od Dolara Prince Rex a posílám to mýmu tátovi, co sedí v kamioně na cestě, aby se taky trochu pobavil.
0: Dobře, tak to dáme, ať mu pěkně cesta utíká, no a samozřejmě, že je to i pro tebe. Tak šťastnou cestu všem za volantem a já už pouštím Radiospin.
2: Čavo.

0: Plus. Rádio Spin.
1: Chodím po pokoji sem a tam, hadry na zemi i v peřinách. Zatím mi to lava nebere, ještě surfuju si na vlnách. Pořád nahoru dolů, každý den dostávám školu, chvíli jsem loser, potom zase.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, track na přání, no a já už tady mám teď přání od Pedra. Co to bude?
2: Poprosím tě o Super Crew. Jo, dávej bacha. A bude to pro tebe, ať máš lepší den, jelikož by se trošku zahřála, tak si můžeš zatancovat, že jo, ráno ti byla zima. A pro všechny, kdo poslouchaj.
1: No to máš úplnou pravdu, Pedro, takže ještě jednou díky moc, že jsi mi dal takhle vědět, no a dáme si tam pořádně, dávej bacha, bude Super Crew, no a jdeme to pořádně rozpálit, Radio Spin, ať se všichni zahřejeme, jdeme si hodit bokem.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit, pojď.
0: Radíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

zpět, zpět. Stromy, vítr, zvěř, zvěř. Mlha, kroupy, déšť, let, sníh, smyk, exploze dřev. Kdykoliv jedu v noci lesem, vyskočí se.

0: Studio Spin, Vicky tady s tebou, no a Pitbull bude v Praze, tak to věřím, že už víš. Každopádně tím pádem už taky musíš vědět, že lístky hrozně rychle mizejí a vlastně už je dost těžký nějaký sehnat na ty jeho vystoupení tady v Praze. No a proto pro tebe mám úplně skvělou zprávu, protože Radio Spin pro tebe má dva lístky. No a kdy o ně budeš moct soutěžit? Ve čtvrtek. Takže rozhodně nás laď a to hned od rána, protože soutěž bude probíhat vlastně od 7 ráno až do 4 odpoledne a mezi tu dobu ty budeš hledat přesně svým sluchem, pořádně budeš bystřit, jestli uslyšíš hotel room service. No a když ho uslyšíš podruhý v tom éteru ten den, tak to je pro tebe to znamení, že mi zavoláš nebo někomu jinému, to ještě nevíme prostě v tomhle tom případě. No a jakmile to uslyšíš, tak to bude prostě poprvý, podruhý a třetí volající vyhraje právě lístky na toho Pitbulla. No není to paráda, takže laď pořádně, protože to se může ozvat prostě kdykoliv během toho dne. Musíš si počítat taky, kolik hotel roomů už zahrálo. Tak věřím, že to bude pěkně napínavý jako trenky, no a potom ten, kdo vyhraje, tak bude na Pitbullovi. Takže plešku nasadit, prostě úsměv nasadit, brejle si dát a jedeme. Teď už doprava. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, tak nehoda je v Ostravě v ulici Orlovská. Potom rovnou mířím na dálnice. Tady máme totiž nehodu na D2 a to v Dolních Heršpicích ve směru na Bratislavu. Je to hned za Brnem, tvoří se tady kolona, takže bacha na to, je tady neprůjezdný pruh a vyšetřování nehody teď právě probíhá. Teď už jsem v samotné Praze. Tady máme nehodu na Pražském okruhu na 22. kilometru za sjezdem z D5 ve směru na D1, je tady neprůjezdný levý pruh, no a pozor, je tady v sobě dodávka a rovnou dva osobáky. Je to neoznačený prej, ta nehoda, takže bacha na to a opatrně. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Spin. Vicky tady s tebou a poslední track na přání. No a před chviličkou se mi tady dovolal výletník, turista Denis.
1: Ahoj, já jsem Denis. Chtěl bych tam pustit od XXXTentacion Moonlight pro mý rodiče a pro mě.
0: Hezký. A vy jste někde teďka na cestě?
1: Aha, v Praze jsme teďka.
0: Jo, takhle. A to jste jako na výletě?
1: No, jo.
0: Takže na výletě, no tak teď si to představte, jo. Prostě Denisi, doufám, že teď právě vyjíždíte na to nábřeží, už někde budete hledat parkoviště a teď najednou vidíš ten Pražský hrad a k tomu zazní Moonlight. Radio Spin.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou a taky Jirka, čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Já jsem tady teďka vzpomínala, já věřím tomu, že ale posluchači budou vědět, jo, jak je takový ta prostě reklama, kde se říká jako rice baby, yeah.
1: Já fakt si nedokážu vzpomenout na tuhle reklamu, že jsem ji někde viděl.
0: Prostě velký medvěd a třeba tančí v kanceláři a tak, je podle mě ještě ta éra fakt jako těch zlatých reklam prostě, kdy to mělo tu přidanou hodnotu, že to bylo i vtipný.
1: Kdy jsi ještě na to chtěl koukat vlastně.
0: Ano, to byl bizár a jako já jsem si tohle pospěvovala doma non-stop. Takže rice baby, jo. Tak kdo ví, kdo neví, ať se podívá, je to na YouTube normálně medvěd, prostě rýže, najdeš. No a prosím tě, Jirko, já jsem tady dneska řešila se spinnerama tu Odysseu, ten IMAX.
1: Ano, ano.
0: A ty jsi mi prozradil, že jsi byl teda přímo v tom IMAXu, v tom kině.
1: Byl, je to tak.
0: To je hustý, mimochodem, to jsem taky nevěděla, že jsme prý jedno jako ze tří evropských kin. Jenom tři IMAXy v Evropě.
1: Tři v Evropě, celkově na světě jich je jenom sedm.
0: To je prosím tě 41 v sedmi zemích.
1: Jo, takhle.
0: No, v sedmi zemích světa, no je jako neskutečný prostě. Třeba v Kalifornii mají přebytek, tam mají tři kina, tak by mohli jedno vzít a dát do Brna. Něco takovýho. Prosím tě, Jirko, mě by jenom zajímalo, jak dopředu jsi musel rezervovat lístek?
1: Vlastně to nebylo ani tak moc dopředu, protože jelikož jsem šel sám, tak jsem nepotřeboval žádný místo vedle a jsem tam i takhle třeba den dopředu objeví jedno to místo takhle zbloudilý. Asi to nebude úplně to nejlepší místo jako uprostřed, ale dá se takhle jako last minute ještě něco sehnat.
0: Je takhle, takže ty jsi na to šel úplně strategicky. Hledá se jedno místo a to se najde vždycky.
1: Přesně.
0: Takže jsi se tam šťouchnul, ale prozrať, kde? Dole nebo nahoře?
1: Byl jsem nahoře tak jako úplně na kraji skoro, no.
0: Ale to je podle mě mnohem lepší, než sedět v první řadě. Myslím si, že tady front row není výhra.
1: To je pravda, že tam, když seš fakt u toho plátna úplně vepředu, tak tě musí bolet za krkem, protože to fakt jako musíš celou dobu koukat nahoru a seš fakt v tom úplně.
0: Mě by zajímalo, řekli ti na začátku, protože to vždycky na té flóře takhle dělali, že řekli, kolik slonů na sobě stojí. Řekli ti to?
1: To nevím, jestli mi řekli, popravdě, možná jsem jenom nedával pozor, možná to tam řekli, ale nepamatuju
0: si
1: to. Je to
0: jako vysoký, stejně jako nějaký počet slonů na sobě a já si právě nedokážu vzpomenout, jestli to bylo 9 nebo 12 a na internetu jsem to nedohledala, takže když tak to Jirkovi prosím vás ještě řekněte, kdo ví, ať napoví, no a Jirko, co ty dneska ale budeš řešit?
1: My se podíváme na Oktagon další, který bude mít už vlastně příští víkend další gala večer. Je tam velký zápas o titul, takže o tom si řekneme hned v první hodince. Samozřejmě nás čeká třeba i hádanka 3 v jednom.
0: Krás. Takže dneska to bude takový zápasový a pak pofajtíte prostě tady s Jirkovou hádankou.
1: Tak první pofajtíme v Oktagonu a pak pofajtíme tady v myšlenkách a znalostech.
0: No tak úplná paráda, dobře. No tak to se máte rozhodně na co češit. Spin Extra s Jirkou. Já už ti jenom řeknu, jak je venku, aby si nebyl zaskočený, aby se znelek prostě. Když tak můžeš pootevřít okýnko, to by taky mohlo pomoct, ale já jsem tady taky, jako taková, jak se tomu říká?
1: Rosnička,
0: děkuju ti. 18 stupňů Celsia v Praze, zataženo ve zbytku republiky až 21 stupňů, dnešní maxima na 23, no a zítra bude kolem zase 22 až 25 stupňů a polojasno. Co na to říkáš, Jirko, co to je za počasí tohle?
1: Je to takový nějaký.
0: No, že jo, ani zima, ani teplo, 25 je jako paráda, jo. Jenže ráno je ti zima, odpoledne vedro.
1: Já mám prostě rád, když se na něco můžu postěžovat, jo, že prostě že buď mi je moc zima, nebo by právě je moc vedro, a teď mi vlastně je docela dobře, tak nevím, jako na co si mám stěžovat, tak mi to právě vadí docela.
0: No tak ty totiž chodíš v tom čase sem do rádia, že jo, kdy ta teplota tak nějak jako zůstává, víš, jako že když jdeš do rádia, tak prostě kolem té jedné hodiny už je těch 23, potom odcházíš z rádia a je třeba 24, 25. Není to takový rozdíl, ale
1: pravda, že já jako nejsem venku úplně třeba v 6 hodin ráno.
0: No takový dom Krištofem to mají určitě složitější, jako pořešit, víš co, tu dynamiku toho oblečení, kolik vrstev.
1: To je pravda.
0: Tak jo, tak pojďme vrstvit, ať máme co sundavat. Ahoj! Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

Přeju ti příjemný úterní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Jak už jsem tady pár minut dozadu říkal, tak my se dneska podíváme na další gala večer Oktagonu, kde jsou dost zajímavý zápasy. Dostali jsme taky trailer na dlouho očekávaný Avengery Doomsday, o tom si víc řekneme už za pár minut. Za hodinku nás potom čeká taky naše pravidelná hádanka 3 v jednom, kde si opět budeme hledat, co by mohlo spojovat trojici jmén. Po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. Ještě takhle úvodem, tak dneska máme 21. července, svátek slaví Vítězslav, takže přeju jenom to nejlepší. No a my už to můžeme odpálit. Úterní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

do Prahy. Jeho show proběhne v Letňanech už tuhle neděli večer. A Radio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Už tenhle čtvrtek buď u Rádia Spin a pečlivě hlídej éter. Pokud zahrajeme mezi 6 ráno a 14.

Posloucháš Radio Spin, včera jsme dostali trailer na dlouho očekávaný Avengery Doomsday. Tohle ohlášení vlastně Doomsday bylo už velký, když se vlastně oznámilo, že doktora Dooma bude hrát Robert Downey Jr. Každopádně ale tenhle film jde do kin 17. prosince, tenhle rok. No a 17. prosince opravdu v kinech bude asi narváno, protože ve stejný den do kin vchází taky třetí část Duny. No a tady vzniká taková malá kolize, protože samozřejmě Duna bude v IMAXu, v tom případě Doomsday v ten stejný čas v IMAXu bejt nemůže. No a když se podíváte na Doomsday a na ten novej trailer, tak tam uvidíte na konci, že to můžeš vidět v Infinity Vision. A já jsem si tak jako zjišťoval, co by Infinity Vision mělo znamenat, tak budou to prostě nějaký speciálně vybraný kina, ale nebude to nic tako velkýho vlastně jako ten IMAX, takže v podstatě je to jenom takovej marketingovej tak, jak se trochu ovzvlášnit a jak vlastně přitáhnout spíš lidi na Avengery než na Dunu. Já teda mám jasno, já jdu 100% na Dunu, každopádně vy si můžete vybrat, kam na tenhle den, vlastně lidi to už začínají přezdívávat Doomsday, vyrazíte vy. Tak myslím si, že obě dvě věci ale budou stát za to, takže rozhodně neseď doma, prosinec, ten bude v kině nabitej. Radio Spin!

0: Já to taky tak mám, jdu na nákup, chceš tam něco? Nic. Stejně jí něco vezmu, protože já si pak otevřu sušenky nebo něco a ona na tebe kouká, vole. Ublížená, strašně ublížená, že si nekoupil nic.
1: Já když jdu na nákupit nebo když jdu domů, tak většinou koupím malý, ženě moc ne, protože ta říká, že nic nechce, nic nepotřebuje. Jakmile ženská nic nechce, nic nepotřebuje, hotová věc prostě, a čím si láma hlavu.
2: No ale pozor, my jsme se dneska ráno taky dozvěděli to, jak to vlastně vůbec vnímají ty holky.
3: Ale jakmile by Fér jako nekupovala, nenosila se nic, tak je vidět jako o tom, jak myslí na tu druhou, že? Tak to by hned letěl.
2: No dobře, takže pro nás chlapy recept na spokojenou drahou polovičku máme. No ale co takovej recept na tichou domácnost? Máme ho taky, nebojte.
0: Takže jsem tam nakoupil pro sebe sušenky, pivko, že jo, asi 10 věcí. A mezi to jsem dal jedno malý kulatý lízátko, který jsem doma jí dal na stůl, nejenom v obýváku na stůl jsem si to vyskládal, ona koukala a jí jsem dal jedno to kulatý lízátko. Na fotbal jsem se díval sám a měl jsem klid.
2: Hele Petře, já se vlastně divím, že tady s náma ještě vůbec dneska seš, protože tohle už není ani ten kejlet, to už regulárně šlapeš do vody. No tak jo, užívej zbytek úterý, no a my se slyšíme spolu zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9

Rychlá doprava na rádiu Spin, velký zdržení aktuálně hlásí D8, postojíš si tady u 28. kilometru a to obousměrně, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej taky na D5, 37. kilometr směrem na Prahu hlásí taky štosovačku, no a postojíš si taky na D1, kousek od Jihlavy se to štosuje u 116. kilometru a to směrem taky na Prahu. Regiony tak ty aktuálně jedou bez problémů, mrkneme rychle ještě taky na silnice v Praze. Tady vidím zdržení na Pražském okruhu a to v okolí Řeporí. Postojíš si taky v Kbelské ulici směrem ven z Prahy. Štěrboholská spojka ve směru na Záběhlice. Tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. No a vidím tady taky jednu nehodu a to na spojovací ulici. Takže dávej hlavně bacha. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět. Buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál. Automoto Spin.

0: Celý odpoledne hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Teď už je tady se mnou na drátě Prokop. Čau Prokope.
1: Čau.
0: Tak prosím tě, co zahrajeme?
1: Ten osmiček, bílý tričko.
0: Já už to tady mám ready, budeme to někomu special posílat.
1: Jsi bráchovi.
0: Bráchovi, tak jedny 5-8G mu samozřejmě posílám, ještě mi řekni, takhle při úterku, ty teď posloucháš v práci, nebo máš volníčko, jak to dneska máš?
1: No, já mám prázdniny a to, teďka jdu do práce právě.
0: Takže brigádka prostě z klasická,
1: jo.
0: Tak to je nádhera, že takhle si přivyděláš aspoň prachy. Každopádně jedny 5-8 ti samozřejmě do éteru házím, užij si to, ať to v práci jde od ruky. Měj se hezky, čus.
1: Čau. Radio Spin. Spin X.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme v úterním Spin Extra, už za pár minutek se vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, kde pro tebe opět mám 3 jména se společným pojítkem, na tobě pak je tuhle společnou věc odhalit, no a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené tracky, a to buď to pomocí naší mobilní aplikace, a nebo mi cinkni přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30. Jdeme se ještě taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 20 stupňů, je tam polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Dost podobně to bude vypadat i zítra. Zítra tady maxima vidím na 22.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Radio

0: jsme Rádio Spin.
1: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
2: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
1: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
2: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

0: Vláka černá vrána, zpomal bráško, hoď tam klid. Denodenně holiday na Rádiu Spin.
1: Československá scéna, Rádio Spin.
2: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmije.

Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobný k tomu, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky nějaký 3 jména, ale ne vždycky to jsou jména, někdy to jsou 3 tracky, někdy to jsou 3 filmy, ale vždycky mají 1 pojítko, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Dneska se vrhneme právě do světa filmu a zajímá mě, co by mohlo spojovat filmy Duna, Vonka a taky Interstellar. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by

by mohlo spojovat filmy Duna, Vonka a taky Interstellar, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak jsem zvědavej, jestli to dneska někdo z vás dá. Za pár minut s naší hádankou 3 v 1 budeme pokračovat.

0: Posloucháš Radio Spin společně s tím taky Hádanku 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat filmy Duna, Vonka a taky Interstellar. Jdeme si poslechnout, co tipujete.
1: Že to všechno jako je pod jedním studiem a to je ten Warner Bros, mám dojem.
0: Tak je pravda, že všechny tyhle filmy šly do distribuce právě pod Warner Bros, ale ta dnešní hledaná věc to není. My dneska tady hledáme nějakou osobu, osoba, která spolupracovala na všech těchhle filmech. Takže jestli už teď tušíš, kdo by to mohl být, kdo by mohl spojovat filmy Duna, Vonka a taky Interstellar, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin. Samozřejmě i dál můžeš volat taky přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Za pár minutek budeme s naší hádankou 3 v 1 pokračovat. Rádio Spin.

0: Takhle nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská.

Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky Hádanku 3 v jednom. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat filmy Duna, Wonka a taky Interstellar. My už teda víme, že hledáme nějakou osobu, která se objevila ve všech těchto filmech. Objevila se před kamerou a navzdory spoustě nominací, tahle osoba ještě nemá Oscara. Takže jestli už teď tušíš, kdo by to mohl být, kdo by mohl spojovat filmy Duna, Wonka a taky Interstellar, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, jak jinak než na číslo 210 32 30 30. Rychlá doprava na rádiu Spin, na D1 aktuálně velký zdržení, hlásí 60. kilometr ve směru na Prahu, se to tady štosuje, dávej na to rozhodně bacha, opatrně taky na D8, 31. kilometr hlásí obousměrný zdržení, no a v neposlední řadě dávej bacha taky na D5, 32. kilometr ve směru na Plzeň, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Regiony aktuálně jedou naprosto bez problémů, mrkneme rychle ještě taky na silnice v Praze, tady si postojí v Kbelský ulici, kde se to štosuje obousměrně, jižní spojka směrem na Barandák, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, no a postojíš se i na pražském okruhu v okolí Řeporí. Takže hlavně opatrně, jestli máš ty nějaký info ze silnic, samozřejmě jak už těch pražských, tak třeba taky hradeckých, jihlavských, plzeňských, zkrátka kdekoliv právě teď jezdíš a vidíš nějaký fuck up, dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Automoto.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom. Dneska jsme tady hledali, co by mohlo spojovat trojici filmů a konkrétně to byla Duna, Wonka a taky Interstellar. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, kterou by jsem ti tady do éteru mohl nahodit, takže si rovnou jdeme poslechnout vaše tipy. Víme, že hledáme nějakou osobu, která se podílela na všech těchto filmech.
1: Hele, tak tady ty 3 filmy spojuje herec Timothée Chalamet.
0: S podobným typem tady bylo dneska více z vás.
2: Dneska je to Timothée Chalamet.
0: A na Timothého tady máme ještě nějakou hlasovku.
3: A je to Timothée Chalamet.
0: A je to samozřejmě přesně tak, Timothée Chalamet, který si zahrál ve všech těchto filmech. Hvězdný hollywoodský herec. Je vidět, že ho máte v merku, protože těch správných odpovědí se mi tady dneska objevila hromada. Takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a další hádanku 3 v jednom si dáme zase zítra krátce po 2. hodině tady na Rádiu Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, my se za pár minutek už podíváme na další oktagon, který nás čeká už příští týden, takže na to se mrkneme trochu zblízka. Samozřejmě i dál hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jinak máme dneska 21. července, svátek slaví Vítězslav, takže přeju jenom to nejlepší. No a jdeme se ještě taky podívat, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 21 stupňů, je tam stále pod mrakem, plus minus 1-2 stupínky, hlásí i celý zbytek České republiky. Zítra to bude vypadat dost podobně, protože zítra tady maxima vidím na 22 stupních.
1: Když krása bolí, když štěstí bolí, když láska bolí.

0: Za 3 minuty, 3 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Posloucháš Radio Spin, už příští týden v sobotu 1. tak proběhne další gala večer Oktagonu, tentokrát to bude gala večer s číslovkou 92, opět to teda proběhne na Štvanici a nabídne nám

dva hlavní zápasy o titul. První bude mezi Lucí Sábovou a Lucí Pudilovou. No a o další titul tak měl původně bojovat Will Flery proti Škvorovi, ale Škvor bohužel musel zápas kvůli zranění odpískat. Nakonec o titul bude zápasit teda Will Flery proti Muradovi. Hlavní karta ale nabízí spoustu dalších skvělých jmén, jako třeba David Kozma, který se postaví proti Davidu Zavadovi. Bude tam taky Jakub Batvalský, Jakub Tichota, David Hošek, spousta výrazných, dobrých fighterů, takže myslím si, že 1. teď srpna to bude na Štvanici opravdu velký. Samozřejmě můžeš vyrazit buď to přímo na Štvanici, anebo samozřejmě můžeš taky sledovat z pohodlí svého domova přes pay-per-view. Myslím si, že to rozhodně bude velký turnaj, bude to stát určitě za to a bude to taková vlastně předehra na zápas Carlose Vémoly, který se zanedlouho vrací do ringu. Radio Spin!

V Letňanech už tuhle neděli večer a Rádio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Už tenhle čtvrtek buď u Rádia Spin a pečlivě hlídej éter. Pokud zahrajeme mezi 6 ráno a 14.

Posloucháš Radio Spin, máme tady léto, no a léto bývá časem, kdy na každém kroku máme nějakou akci, ať už hudební nebo jakoukoliv jinou. No a s jednou akcí přichází i Mike Traffic, je to akce s názvem Afterwork. V rámci téhle akce tak Mike Traffic jezdí po celé České republice, kde hraje DJský sety a sebou vozí i nějaký hosty, jako třeba DJ Noir, je tam taky Double J, Orion, který hraje taky svůj set. No a v rámci tehle zastávek, tak na některých místech doveze Mike Traffic taky pop-up se svojí restaurací James & Co., která letos slaví 10letý výročí. To znamená, že na některých těch zastávkách budeš moct ochutnat dokonce i jídlo právě z téhle jeho restaurace a nemusíš kvůli tomu jezdit do Prahy. Jestli tady teď koukám na nějaký nejbližší termíny, tak nejbližší teda zastávka bude v Mělníku, potom nás čeká Příbram, Teplice, Karlovy Vary, Praha, Rakovník a spousta dalších zastávek, takže je více než pravděpodobný, že Mike Traffic se objeví někde i v tvojí blízkosti, takže rozhodně mrkni na naše stránky radiospin.cz, kde najdeš přehled všech těchto zastávek. Takže se budu těšit, že se uvidíme společně na Afterworku od Mike'a Traffica. Radio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začneme na D1. Tady velký zdržení aktuálně vidím u 25. kilometru, kde se to štosuje obousměrně. Další štosovačku tady vidím u 70. kilometru, a to směrem na Prahu. Postojíš si taky na D8, 31. kilometr, tady hlásí obousměrný zdržení. Štosuje se taky příjezd do Prahy na D5, no a v neposlední řadě bacha taky na D11, 46. kilometr směrem na Prahu. I tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Regiony aktuálně jedou bez obtíží, no a když se podíváme na silnice v Praze, tak tady aktuálně velký zdržení hlásí Štěrboholská spojka, kde si postojíš ve směru od Černýho mostu na Záběhlice, jižní spojka ve směru na Barandák, tady se to taky štosuje, k Belská ulice směrem ven z Prahy, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš, no a postojíš si taky na Pražském okruhu v okolí Řeporí. Takže jezdí hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při úterním odpoledni někde číhají, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: rámci pořadu Spin Extra před sebou teď máme dnešní poslední track na přání, ale nemusíš se bát, potom ještě tady bude Mára, který bude hrát taky přesně podle tebe. No ale v rámci Spin Extra se teď jdeme podívat na to, co to teda bude.
1: Zdravím, zdravím, tady Doli. Můžu poprosit zahrát Coolio, Gangster Paradise. Díky.
0: No tak zakončíme to jednou opravdu velkou hiphopovou legendární peckou, takže já to tam hážu, ty užívej příjemný úterý, jestli seš někde na cestách, tam dávej hlavně bacha, jestli někde makáš ještě, tak tam ať ti to jde hezky od ruky. Jdeme na to.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, Jirka za Majkem a teď už taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko a čau Spineři.
0: My jsme se tady dneska bavili o nových filmech, konkrétně já jsem tady mluvil o Doomsday Avengerech, který dostali nový trailer.
1: Ano, ano.
0: No a zjistil jsem u toho sledování toho dokumentu, že ten film bude vycházet úplně ve stejný den, jako vychází Duna, třetí část.
1: A všímáš si, že už je to docela často, co se tohle to děje? Oppenheimer a Barbie.
0: Tak oni to možná dělají kvůli těm názvům, protože tady už taky říkají Doomsday, přesně tak, jak předtím u Barbie říkali. Nevím, jak to bylo.
1: Něco takového, něco spojeného. A tak ono to je, jako marketingově se to vyplatí vlastně, když ti vycházejí dva velký tituly jakoby hnedka na ten stejný den. To je jako, že máš prostě dvě provozovny u sebe, vlastně, které mají stejnou cenu, taky si pomůžou vlastně navzájem, že přivedou víc lidí do toho kina.
0: Vlastně taky Duna, tak ta bude běžet v IMAXech a jelikož teda tam bude Duna, tak ve stejný termín tam nemůže být ten Doomsday. A oni přišli s tím, že budeš moc ten film vidět v takzvaném Infinity Vision.
1: Co to znamená?
0: Což je spíš takový jako marketingový nějaký jako plác.
1: Že se koukáš na dva filmy zároveň.
0: Že se budeš moct koukat jenom v nějakých vybraných kinech. Že oni vyberou jenom nějaký kina, který budou splňovat nějaký prostě jejich parametry.
1: Ježiši Kriste, ok, dobře.
0: Kdyby jsi ty měl vybrat, jaký film si v ten den vybereš, tak co to za tebe bude?
1: No, hele, já jsem viděl ten trailer na Doomsday a překvapil mě, ale jsem z toho takový zmatený, protože některé ty postavy prostě neznám. Přijde mi to takový jako mix vlastně úplně všeho, takže bych šel asi do Duny.
0: Za mě Duna 100% taky. Jak říkáš, ty Avengery už, jak je to toho hodně, já se v tom taky ztrácím.
1: Vyznám se v tom moc.
0: Teď trochu teda ještě jsem taky mrzutej z toho, že Duma bude hrát Robert Downey Jr., který už tam prostě jednu postavu v Avengery hraje, tak je to prostě...
1: Musí si to nějak obhájit, no. A jsem zvědavý, jestli za ty 3 hodiny, co ten film má být dlouhej, ten Doomsday, tak jestli si to za ty 3 hodiny obhájí všechno.
0: No jsem zvědavý. V prosinci každopádně budou kina narvaný,
1: to teda,
0: předpokládám.
1: To teda.
0: S čím dneska přicházíš ty, Máro?
1: Hele, já dneska přicházím s paní, která pašovala drogy na letišti. 31 kilo marihuany.
0: To není málo.
1: Typni si, kolik typce bylo, nebo kolik je.
0: Tak řekl bych, že bude možná starší, řekl bych 70.
1: Ty jo, jsi docela blízko, 63. 63 letá babička si řekla, ideální, co budu teďka dělat, je, že budu pašovat drogy.
0: Tak ani nechci vidět, kde těch 32 kilo Mariány měla, na to si tady počkejte samozřejmě s Márou. Ještě se podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 20 stupňů, je tam stále pod mrakem, taky čekají lehký deštíky, který nás takhle ještě k večeru budou trápit. Zítra tak to bude dost obdobný. Maxima tady vidím na 22, ale tam už by to mělo být nejspíš bez deště. Tak užívej pohodovej zbytek dne s Márou a slyšíme se zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace. Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Radio Spin Death Dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste

0: všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
2: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
1: No tak, nevzdávej to. Ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
2: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!

Ladíš Chill na Spinu, s tebou už je teďka Mára, posloucháš Radio Spin, máme úterý. Svátek dneska slaví Vítězslav, no ale kdo úplně nezvítězil, tak byla 63-letá babička z Thajska, která si řekla, že prostě propašuje 31 kilo marihuany. Co se s ní stalo, kdo jí do toho zaved, moje teorie, za chvilku o tom pakecáme. Stejně jako o Nobody Addictu, který se pomalu, ale jistě blíží, vstup je zdarma, tak tě samozřejmě budu informovat, kam máš dorazit, kdy a hlavně v kolik. Dáme si taky tvoje oblíbené tracky na přání, takže se můžeš ozvat do naší mobilní aplikace Rádia Spin nebo volat naše číslo. Posloucháš Rádio Spin a s tebou Mára.

0: Poslouchám každý ráno, když se na to vzorem rozední.
1: Yeah.
2: Československá scéna. Rádio Spin.
3: Já jsem Hybo Brácho. Celý život hip-hop. Mikey Beats. All kind of music.

Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára a jdeme se společně podívat do Dubaje za drogovou babičkou, protože 63letá babička si místo dubajské čokolády přibalila z Tajska 31 kilo marihuany. No, byla trochu nápadná, na tom ještě musí zapracovat, protože letěla sama a měla dva velký kufry a jeden příručák. Takhle narvaná nelítá ani moje mamka a ta si bere fakt všechno. Ale abych ti řekl pravdu, je mi trochu líto, protože tohle nevymyslíš sám. Tohle jako, buď byla fakt jako hodně naivní, ale myslím si, že to byl spíš takový jako takový synovec, víš, že byl jako babičko, babičko, neboj. Ne, tohle vezmeš sebou, jo. Tyhle ty dva velký pytle. Ano, ano, zelený čaj. Ano, babi, zelený čaj. Výborný zelený čaj. Jo, jo, to sebou zabál a bude to úplně v pohodě. No tak babička dolítala. Asi si posedí v chládku, protože 31 kilo je 31 kilo, ale zajímalo by mě, pro koho ta objednávka byla. Já tipuju Snoop Dogga. Já si myslím si, že Snoop někde smutně čeká venku před letištěm a říká, tak kde je babinany, to jo, už tady měla být ta tráva. No, Snoopu, máš smůlu. Tak dávejte na to bacha, co sebou převážíte. Rádio Spin a s tou Mára.

0: Já to taky tak mám, jdu na nákup, chceš tam něco? Nic. Stejně jí něco vezmu, protože já si pak otevřu sušenky nebo něco a ona na tebe kouká, vole. Ublížená, strašně ublížená, že si nekoupil nic.
1: Já když jdu na nákupy nebo když jdu domů, tak většinou koupím malý, ženě moc ne, protože ta říká, že nic nechce, nic nepotřebuje. Jakmile ženská nic nechce, nic nepotřebuje, hotová věc prostě, a čím si láma hlavu.
2: No ale pozor, my jsme se dneska ráno taky dozvěděli to, jak to vlastně vůbec vnímají ty holky.
3: Ale jakmile by Fér jako nekupovala, nenosila se nic, tak je vidět jako o tom, jak myslí na tu druhou, že? Tak to by hned letěl.
2: No dobře, takže pro nás chlapy recept na spokojenou drahou polovičku máme. No ale co takovej recept na tichou domácnost? Máme ho taky, nebojte.
0: Takže jsem tam nakoupil pro sebe sušenky, pivko, že jo, asi 10 věcí. A mezi to jsem dal jedno malý kulatý lízátko, který jsem doma jí dal na stůl, nejenom v obýváku na stůl jsem si to vyskládal, ona koukala a jí jsem dal jedno to kulatý lízátko. Na fotbal jsem se díval sám a měl jsem klid.
2: Hele Petře, já si vlastně divím, že tady s náma ještě vůbec dneska seš, protože tohle už není ani tenkej let, to už regulárně šlapeš do vody. No tak jo, užívej zbytek úterý, no a my se slyšíme spolu zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, nehoda na D11, pátý kilák, směr Praha, naštěstí bez kolon, ale je tam uzavřená část silnice, a to krajnice, tak na to dáš tak bacha. No a poskakuje D1 před Brnem, zhruba od 190. kiláku na 15 minut. Co se týká regionu, tak tady to bude rychlý, 11 minut v Ostravě na Rudný a nehoda potom v Budějkách na Roudenský. Hlavní město, tak tady je nehoda na Sokolovský a taky Hartigova, zasekaná Novopatská směrem na Kbelskou, taky k Barandovu směrem na Pražský okruh, a tady právě Pražský okruh zasekaný na 23. směr D1 a 15. kilák směr Ruzyň. Kde se ještě počkáš, tak je Vlzonka směrem do Holešovic, taky spojovací a Plzeňská. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do apky nebo na naše číslo.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvůj krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledaj.

0: úsměv jako světlo ve tmě. Její svátek se neproberá.
1: 210 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: Mára, chill na spinu, úterý, svátek dneska slaví Vítězslav, tak nezapomeň Vítům popřát, třeba i trackem na přání, to můžeš buď to přes naši mobilní aplikaci Rádia Spin, nebo volat naše číslo 210 32 30 30, no a my se teďka vrhneme za Štěpánem.
1: Od protivy Coke and Cola, mýho kolegu v práci, který se jmenuje Honza.
0: No tak jo, tak zdravíme Honzu, posíláme Coke and Cola do práce, tak ať mu to utíká a ať to utíká i ostatním spinnerům, pokud si chceš příjemný den, tak trackem na přání. No a za chvilku už ti prozradím edikt, který bude pořádat Nobody Listen, kdy se uskuteční, co tam zahrajou, tak to ti za chvilku řeknu. Posloucháš Rádio

Čel na spinu, s tebou Mára, svátek má dneska Vítězslav. Za chvilku se tady dáme rap DNA, ale ještě předtím se podíváme na Štvanici, protože už za 2 týdny a pár dní bude na Štvanici v Praze Edict od Nobody Listen. No a věřím, že tam budou i tyhle ty pecky. Možná i tohle. Možná i tohle. Prostě to bude kalba jako blázen. Vstup je zdarma dokonce, ale dej bacha, protože musíš se registrovat a je to formou, kdo dřív přijde, ten dřív mele, respektive ten jde dřív dovnitř. Open je ve 3 a je to 8.8.2026, což je sobota. Ideální den na to se zbořit, jo? Takže 8.8. dobře se to pamatuje, ale pokud chceš mít jistotu, že se tam dostaneš, že se na ten addict dostaneš, že si to poslechneš, tak VIPko stojí 700 korun. Což mi přijde příjemný. Takže pokud chceš lupeny, můžeš mrknout na oficiální stránky. Každopádně, pokud chceš ještě lupeny, a to zdarma, na Pitbulla, do Letňan, tak musíš mrknout na náš Instač. Všechno info, jak ve čtvrtek vyhrát s tady tím konkrétním trackem Hotel Room Service, najdeš tam. Takže utíkej na náš Instagram a ve čtvrtek ti budu držet palce. Podíváme se spolu ještě na počasí, aktuálně je kolem 22 stupňů, večer se nám ochladí na 13, zítřejší teploty budou dost podobný, bude polojasno 22, oteplit se má až o víkendu. S tebou Mára, za chvilku rap DNA. Spin Radio.

0: Jsme Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Posloucháš Čo na spinu, s tebou Mára, Rap DNA a po pátý hodině startuje rubrika, kde vždycky rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a daří se ti to velmi dobře, protože včera ti stačila jenom jedna vteřina na to, aby si odhalil tady ten sample. To všechno ti stačilo k tomu, aby si poznal Ektora a jeho PTSD. No, dneska pro tebe mám něco trošku úplně z jiného soudku. Dneska zabrousíme do melodie, a to z ruské opery z 19. století. Takže dneska pro tebe mám klasiku a jsem zvědavý, jestli to přiřadíš ke správnému rapovému tracku. Tak tohle to je dnešní ukázka.

Jeho show proběhne v Letňanech už tuhle neděli večer. A Radio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Už tenhle čtvrtek buď u Rádia Spin a pečlivě hlídej éter. Pokud zahrajeme mezi 6 ráno a

0: Rap DNA s tebou Mára, 17.19, to je přesný čas a to znamená, že tady pokračujeme s dnešním Rap DNA a takhle zní dnešní sample.
1: Haló?
0: Už. Nádherná skladba Alexandr Borodin z 19. století, jedná se o melodii z ruské opery, nebudu říkat z jaký, protože to je část mý nápovědy, protože když uhádneš název téhletý ruské opery, tak máš i název tracku. Je to stejnojmenný, každopádně zatím tady nemám ani jednu správnou odpověď, což mě trošku mrzí, tak já doufám, že po nápovědách nějaký odpovědi přistanou. Dám ti tady třeba i další část samplu, která se objevuje v tomhletom tracku. Tady ten začátek se taky objevuje v tracku, který dneska hledáš. Na featu je i slavný a velmi známý Varen G, takže věřím, že o tomhle týpkovi už jsi slyšel. Takže hledáme někde na featu Varena G, hledáme taky název ruský opery a název tracku, kde se objevuje tady ten sample. Tak jsem zvědavej, jestli na to přijdeš.

0: Máme přesně půl šestý, ty posloucháš Chill na Spinu, Rap DNA a jdeme si odhalit dnešní sample, který zněl takhle. A dlouho to vypadalo, že to nikdo neodhalí, dával jsem tady nápovědy, furt jsem koukal do apky, ale nakonec zázraky se dějí a dneska, pánové, vás zachránila slečna, zachránila vás Žanet, protože Žanet poslala voiceovku. Tak snad, Žanet.
1: Hele, je to The Rhapsody, Varenji a Sissel, nebo jak tak, a je to Prince Igor nebo Igor Prince.
0: Prince Igor, The Rhapsody, Varenji. Asi sel, takže Žanet, obrovský respekt, že jsi to takhle odhalila. No a ještě se podíváme trošku z blízkosti na tenhle track, protože je z 97. A je to docela zajímavá věc, protože nejde o klasický soulovej a funkovej sample, jak jsem říkal, ale o ruskou operu Prince Igor. Je to stejnojmenej název, kterou napsal Alexandr Borodin v 19. století a ta část, která se tam vysemplovala, je Plovecké tance a skladbu. No, v té skladbě zpívá norská sopranistka Sissel, takže to je i ta, která je na featu. A vlastně v 97. spojení G-funku a opery, jako naprostá rarita, to bylo de facto zlomový, něco originálního. A album The Rhapsody Overtune, Hip Hop Meets Classics, jak už to vlastně trošku v tom názvu stojí, stálo na myšlence spojit známý rapery s klasickýma skladbama. Takže objevily se na něm třeba, krom Varenji, třeba Mobb Deep, Redman nebo Onyx. Takže spojit tvrdý rap a klasiku, to se povedlo, občas to máme i v hudebním víkendu, takže určitě poslouchej i víkendáky. Každopádně to byla dnešní Rap DNA. Já Žanet děkuju, že nám takhle zachránila a za chvilku si track dáme. Protože ještě předtím se podíváme na dopravu. Poskakuje D1 před Brnem na 190. zhruba na 15 minut. Co se týká regionu, tak dvě nehody jsou ve Varech. Jedna na Tomáše Masaryka a další na Západní. Kreš je taky v Brně na Vídeňský a v Táboře se bouralo na Budějovický. Hlavní město tady je zasekaná Novopatská směrem na Kbelskou, taky k Barandovu na Pražský okruh. Jižní a Štěrbolská spojka směrem na Průmyslovku. Pražský okruh zlobí na 23. směr D1 a 15. kilák směr Ruzyň. Červeně tady nám svítí vozonka do Holešovic, spojovací a jižní spojka před Barandákem. Ode mě z dopravy všechno, no a my si jdeme užít jednu klasiku Varenji, Sissel, The Rhapsody, Prince Igor.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Tebe.
1: Posloucháš Čo na spinu, s tebou Mára, 21. červenec, svátek dneska slaví Vítězslav a za chvilku odstartujeme taky hodinu, kdy budu hrát jenom podle tebe, takže můžeš už doplňovat playlist, už tam pár tracků je, ale pořád ta hodina není narvaná, takže na to ještě čas. Každopádně posílej voiceovky, volej naše číslo, určitě se na tebe dostane, jako teďka na Daniela.
2: Daniel, prosím vás, já bych si chtěl zahrát ten Rytmus a Rytmus. Bobby Blaze. Posíláme to pro Justina, který jede přede mnou na dálnici směrem na D1, tak teda pro něho, no.
1: No tak jo, tak zdravíme Justina na D1, ať už je to Justin Bieber nebo kterýkoliv jiný. Bobby Blaze, Rytmus, Bangoro Trip, tak ať se vám trip po D1 se vydaří, hlavně bez kolon. A posloucháš Radio Spin, s tebou Mára.

0: Posloucháš Radio Spin s tebou Mára a za chvilku taky 6 hodin a taky hodinu, kdy budu hrát jenom podle tebe, tak teďka odstartujeme prvními třemi tracky. Budu hrát pro Lukáše.
1: Ahoj, chtěl bych zahrát písničku od Eminema The Real Slim Shady pro bráchu, mamku, babičku a dědu do Vapert, aby věděli, jak moc je mám rád. Děkuju, ahoj.
0: No tak jo, Luky, zdravíme Vaperty, blízko německých hranic, zahrajeme taky do Rakovníka.
2: Čau Máro, zdraví tě Jacob Barber z Rakovníka, zahraj mi tam písničku od Iza s Ektorem pro kolegu, co mi tady sedí v křesle, prohrál nám velký balík na Tip Sportu, díky moc. Jezer.
0: To sázení, pánové, on si určitě seděl na Argentinu, že jo, no jo. No jo, no tak aspoň doufám, že track na přání a mám rád, Ektor Izo mu udělá radost a do třetice to bude Alex.
3: Dáme, hele, neslyšel jsem dlouho Resta a Nech Bejt, ten úplně prozitký. Pošlu to, jo, pošlu to tobě, sobě pro lepší náladu z té bouračky a pro všechny, ať jste opatrní.
0: Hele, buďte opatrní na tom skútru, jo? Res se teďka rozsekal na skútru, Alex se rozsekal na skútru, naštěstí do něj jenom v uvozovkách nadšouval týpek s pick-upem nebo s nějakým vozíkem, takže skútr možná totálka, ale dávejte na sebe majzla, OK? Jsme domluvený? Paráda. Mrknem na počasí, aktuálně 21 stupňů, večer se nám ochladí na 13 a zítřejší teploty budou dost obdobný, bude polojasno kolem 22. S tebou Mára a startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Spin Radio.
4: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
5: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
4: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
5: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže

Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

0: Ladíš Radio Spin, s tebou Mára, 7 minut po 6 a taky hodina, kdy hraju jenom podle tebe a jdeme se podívat na další tracky, které tady budu hrát. Budu hrát pro Nikču.
1: Ahoj, tady Nikča. Prosím, zahraješ mi tam Klenot, bylo by to pro Pepina a pro Matiska, jsme na zahrádce, tak ať tam to vypotíká a ať se to ještě byt užijeme. Děkuju, Nikča.
0: No tak Nikčo, zdravím, Pepina i Mateše na zahradu, zahradu taky Lukimu.
2: Chtěl bych zahrát Apollo 27 a Gitr. A bude to pro všechny Chebu a hlavně pro Apollo.
0: No tak jo, tak zdravíme Apollo, zdravíme Gintra, zdravíme celý Cheb. No a jsem zvědavý, jestli už ten beef mezi Gintrem a Katanou jako oficiálně skončil, nebo se ještě nějakých dezertů, případně hlavních chodů dočkáme. Teďka Robin Zoo, tak Klenot na Radio Spin.

0: Posloucháš Čo na spinu, s tebou Mára, 18.16, úterý, svátek dneska slaví Vítězslav, no a my pokračujeme v hodině, kdy hraju jenom podle tebe, no a jdem se podívat na další tři tracky, které tady budu hrát a je to teďka dámská volenka, protože budu hrát pro Katku.
1: Ahojky Marečku, já tě zdravím, zahraj prosím pro mého syna Páju do Karviné, dneska to bude PTK, Kempači a Jačiru. Chci Pajovi vzkázat, pořád na tebe myslím, sluníčko moje, a všem na moc chybíš. Pusu posílá máma. Tobě i všem spinnerům přeju hezký den, dávejte na sebe pozor, pa, Kačka.
0: Takže jeden Patrik, budeme hrát taky pro Mary.
2: Zahrát hlavně synovi Janovi Kotlárů, kontrast, tak něco, od Marie Kotlárů.
0: Marie Kotlárová, zdravím vás, velký respekt, kontrafakt dáváme, to je track, který jsme tady vybrali. A do třetice to bude Monča.
3: Já jsem tak přemýšlela takhle v půlce prázdnin, jestli by nestálo připomenout si KPR. Poslala bych to všem lidem, ať se jim stane, co se jim stane, ať nezmatkujou a vzpomenou si, že čas jsou životy.
0: Přesně tak, nikdy nezmatkujte. KPR-ko, velmi důležitá věc, resuscitace, tak doufám, že to nikdy nebudete muset použít, ale když už, tak si poslechněte Separův track, on vám to vysvětlí, on vám to popíše, je to jednodušší, než se zdá, taky už jsem si tím jednou prošel, když říká se taková mimotechnická pomůcka, když praskají žebra, je to správně, takže na to taky myslete, ale jak říkám, doufám, že to nebudete nikdy potřebovat. Takže teďka jeden Patrik, kontrafakt, Separ, a další tracky objednávej do apky nebo na naše číslo, Radio Spin a s tou Mára.

0: skoro je, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú vzdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži, nech zarobí hrobár.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, které jsou naštěstí průjezdní, všude zeleno, takže se přesuneme do regionu, kde je jenom jedna nehoda v Brně, a to Klínčnická. Jinak jsou regiony taky fajn, kdyby tomu tak nebylo, určitě mi dej vědět, buď to do apky nebo na naše číslo. Já se ještě přesunu do Prahy, tady vidím zasekáno na Vlzonce směrem do Holešovic, taky Štěrbolská spojka zhruba na 7 minut poskakuje, a to od Černáku směrem na Průmyslovku, kde si počkáš, tak je 10 minut Pražský okruh, 23. kilometr, a ještě taky dvě nehody, jedna pod Chorovem a další je Radotínský most směrem na Ruzyň. Ode mě z dopravy všechno, no a my pokračujeme s treky na přání.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin, československý underground.

0: Čo na spinu s tebou Mára, za chvilku 6:30, to znamená, že tady pokračujeme ještě v hodině, kdy hraju jenom podle tebe, ještě zhruba nějakých takových 25 minut budu, tak klidně posílej voiceovky, volej naše číslo, protože po těle třech trecích nebudu mít co hrát, tak doufám, že se ozveš. Zahraju Pepíkovi a Patrikovi.
1: Čistichová pro Pepíka a pro Patrika.
0: Tak zdravíme do Příbramy, budeme tady hrát Čistichov, Danie, už nemám tebou sny. Zahraju taky Tvrdavi, což poslal voiceovku do naší mobilní aplikace.
2: Ahoj, chtěl bych zahrát písničku od Hartrika Dostaň mě pryč pro moji milovanou přítelkyni. Děkuju, ahoj.
0: Tak jestli je to pro přítelkyni, jak si myslím, že se hodí spíš ghetto romantika, tak jsem ti tam od Ríši dal tohleto a do třetice to bude Teo.
3: Jestli bych mohl Lucid Dreams od Juice WRLDa, všem, co lidička řídějí nebo jedou na dovolenou nebo v dovolený. Já zrovna jedu od babičky na jmenový auto.
0: No tak paráda, tak pozdravuj babičku a samozřejmě zdravím všechny, kteří jedou na dovču, kteří už mají třeba po práci. A můžeš se objednat i track na přání. Teďka Juice WRLD, Lucid Dreams na Radio Spin, s tou Mára.

0: na tebe. Posloucháš Rádio Spin a s tebou Mára, úterý, svátek dneska slaví Vítězslav. No a máme 18.40, to znamená, že už se pomalu blížíme ke konci mýho vysílání a taky hodiny, kdy hraju jenom podle tebe. Ještě možná třeba takový další dva tracky stihneme, tak klidně ještě zkus poslat voiceovku. Každopádně ještě se teďka dostane na Lukáše.
1: Od rytmu se. Hlavně pro Lukáše.
0: Zdravíme taky Lukáše, Rytmus, Zlatokopky to nakonec budou, taky Stanley mu zahrajeme.
2: Čau, tady Stanley, zahraj prosím tě H1.6, nemaj stres pro všechny na silnici, ať jsou v klidu, ať dojedou bezpečně tam, kam potřebujou, ať se nestresujou za volantem. A když mě náhodou vidějí ve zpětném zrcátku, ať se uhnou a nezdržujou. Díky, čau.
0: Tak Stanley, ty buď taky samozřejmě opatrnej a do třetice to bude Lea.
3: Lea. Dáme party.
0: No tak jo, tak dáme jednu party. Posílám do éteru na Rádiu Spin s tebou Mára.

0: Izomandias, milujou mě nenávidět, zakončuje 6. hodinu a taky hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe. Tady ten poslední track, tak byl pro Jirku.
1: Ahoj, pokud ještě stihnu písničky na přání, tak já poprosím, milujou mě nenávidět od Iza. Pokud už to nestihnete, tak nevadí, mějte se všichni krásně, ať vám to všem utíká. A ať je vše na silnici, to utíká, mějte se, čau.
0: Díky Jirko, ty buď taky na sebe opatrný na silnicích, nakonec jsme to stihli a myslím si, že úplně ideální track na toto dneska zakončit. O to jsme Janička Oravčová, pořad Street Cypher, nezapomeň si naladit a my se společně ještě podíváme na počasí. Aktuálně kolem 20 stupňů, večer se nám ochladí na 13, zítra bude polojasno, maxima kolem 22, ale jestli už hledáš nějaký výsluní, nějaký pořádný teplo, tak si počkej na sobotu, to má být 29 stupňů a v neděli dokonce 30. S tebou byl Mára, těším se na tebe zase zítra od 4 do 7, tady na Rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Rádio Spin, jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s DABou.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: největší aplaus.
1: Ani nevíš, jak mám rád, rána, když se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe. Ani nevíš, jak mám rád, rána, když se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt

0: Já to taky tak mám, jdu na nákup, chceš tam něco? Nic. Stejně jí něco vezmu, protože já si pak otevřu sušenky nebo něco a ona na tebe kouká, vole. Ublížená, strašně ublížená, že si nekoupil nic.
1: Já když jdu na nákupy nebo když jdu domů, tak většinou koupím malý, ženě moc ne, protože ta říká, že nic nechce, nic nepotřebuje. Jakmile ženská nic nechce, nic nepotřebuje, hotová věc prostě, a čím si láma hlavu.
2: No ale pozor, my jsme se dneska ráno taky dozvěděli to, jak to vlastně vůbec vnímají ty holky.
3: Ale jakmile by Fér jako nekupovala, nenosila se nic, tak je vidět jako o tom, jak myslí na tu druhou, že? Tak to by hned letěl.
2: No dobře, takže pro nás chlapy recept na spokojenou drahou polovičku máme. No ale co takovej recept na tichou domácnost? Máme ho taky, nebojte.
0: Takže jsem tam nakoupil pro sebe sušenky, pivko, že jo, asi 10 věcí. A mezi to jsem dal jedno malý kulatý lízátko, který jsem doma jí dal na stůl, nejenom v obýváku na stůl jsem si to vyskládal, ona koukala a jí jsem dal jedno to kulatý lízátko. Na fotbal jsem se díval sám a měl jsem klid.
2: Hele Petře, já se vlastně divím, že tady s náma ještě vůbec dneska seš, protože tohle už není ani ten kejlet, to už regulárně šlapeš do vody. No tak jo, užívej zbytek úterý, no a my se slyšíme spolu zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík v prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

a Rádio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Už tenhle čtvrtek buď u Rádia Spin a pečlivě hlídej éter. Pokud zahrajeme mezi 6 ráno a 4.

0: tu je Mike Spirit, počúvaš Rádio Spin.
1: Československá scéna Rádio Spin.
2: Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpo.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, nepřál bych jim

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

0: A co je volant?
1: Ježíši Maria, to je jaká ženská, ne? Mě to je děkis! Ježíši Maria! Tak to je ale hodně špatný, ty vědíš, on nejíždí na chodbu. Oh shit!

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý

0: Já to taky tak mám, jdu na nákup, chceš tam něco? Nic. Stejně jí něco vezmu, protože já si pak otevřu sušenky nebo něco a ona na tebe kouká, vole. Ublížená, strašně ublížená, že si nekoupil nic.
1: Já když jdu na nákupit nebo když jdu domů, tak většinou koupím malý, ženě moc ne, protože ta říká, že nic nechce, nic nepotřebuje. Jakmile ženská nic nechce, nic nepotřebuje, hotová věc prostě, a čím si láma hlavu.
2: No ale pozor, my jsme se dneska ráno taky dozvěděli to, jak to vlastně vůbec vnímají ty holky.
3: Ale jakmile by Fér jako nekupovala a nenosila si nic, tak je vidět jako o tom, jak myslí na tu druhou, že? Tak to by hned letěl.
2: No dobře, takže pro nás chlapy recept na spokojenou drahou polovičku máme. No ale co takovej recept na tichou domácnost? Máme ho taky, nebojte.
0: Takže jsem tam nakoupil pro sebe sušenky, pivko, že jo, asi 10 věcí. A mezi to jsem dal jedno malý kulatý lízátko, který jsem doma jí dal na stůl, nejenom v obýváku na stůl jsem si to vyskládal, ona koukala a jí jsem dal jedno to kulatý lízátko. Na fotbal jsem se díval sám a měl jsem klid.
2: Hele Petře, já se vlastně divím, že tady s náma ještě vůbec dneska seš, protože tohle už není ani ten kejlet, to už regulárně šlapeš do vody. No tak jo, užívej zbytek úterý, no a my se slyšíme spolu zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: Radio Spin.
1: Brančikováč. Brančikováč, nevím, kde to je. Tam možná soka je Brančikováč. Originál ta DJ z diskotéka z Výhalovic. Ko já poznám toho Brančikováča. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a repuje, hoze

0: 대.
1: 크고.
2: 라디오.

0: vím, je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.
1: Rádio Spin.
2: Check it out.

0: Já to taky tak mám, jdu na nákup, chceš tam něco? Nic. Stejně jí něco vezmu, protože já si pak otevřu sušenky nebo něco a ona na tebe kouká, vole. Ublížená, strašně ublížená, až si nekoupil nic.
1: Já když jdu na nákupy nebo když jdu domů, tak většinou koupím malý, ženě moc ne, protože ta říká, že nic nechce, nic nepotřebuje. Jakmile ženská nic nechce, nic nepotřebuje, hotová věc prostě, a čím si láma hlavu.
2: No ale pozor, my jsme se dneska ráno taky dozvěděli to, jak to vlastně vůbec vnímají ty holky.
3: Ale jakmile by Fér jako nekupovala a nenosila se nic, tak je vidět jako o tom, jak myslí na tu druhou, že? Tak to by hned letěl.
2: No dobře, takže pro nás chlapy recept na spokojenou drahou polovičku máme. No ale co takovej recept na tichou domácnost? Máme ho taky, nebojte.
0: Takže jsem tam nakoupil pro sebe sušenky, pivko, že jo, asi 10 věcí. A mezi to jsem dal jedno malý kulatý lízátko, který jsem doma jí dal na stůl, nejenom v obýváku na stůl jsem si to vyskládal, ona koukala a jí jsem dal jedno to kulatý lízátko. Na fotbal jsem se díval sám a měl jsem klid.
2: Hele Petře, já si vlastně divím, že tady s náma ještě vůbec dneska seš, protože tohle už není ani ten kejlet, to už regulárně šlapeš do vody. No tak jo, užívej zbytek úterý, no a my se slyšíme spolu zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík v prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.